0: léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
1: Cesta na zákaznické centrum, to už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoli a odkudkoli. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskákarta.cz a cestuj chytře, ne zbytečně.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
5: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Kostele Losina.
6: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě, hlavně se tam dobře vyspěte. Postele Losina vám přejí krásné léto plné odpočinku a s

Rádio FM+.

chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: to nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
1: Porsche Plzeň.
2: Už víš, co mají v Porscheti?
3: V jakým Porscheti?
4: No přece v Porsche Plzeň.
3: Tak to mě zajímá, povídej.
4: Volkswagen, Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
3: No a?
4: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
3: Takže takovej skladovej výprodej.
4: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
5: Teď se fakt vyplatí přijet.

0: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
1: Porsche Plzeň.
2: Už víš, co mají v Porscheti?
1: V jakým Porscheti?
3: No přece v Porsche Plzeň.
1: Tak to mě zajímá, povídej.
3: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
1: No a?
3: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
1: Takže takovej skladový výprodej.
3: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
4: Teď se fakt vyplatí přijet.
1: Porsche Plzeň.

0: trávíte dovolenou kdekoliv na světě? Hlavně se tam dobře vyspěte. Postele Losiná vám přejí krásné léto plné odpočinku a zdravého spánku. Postele Losiná.
1: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? S ním výběh jak ze zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na e-pohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.

0: praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
0: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: 1952 byla zahájena výstavba největší české přehrady Lipno.
6: A v západních Čechách vznikla firma Elitex.
5: Firma Elitex se 70-letou tradicí je i dnes, stejně jako před lety, spolehlivým expertem v oboru přesného strojírenství.
6: Elitex Nepomuk kombinuje šikovnost zlatých českých ručiček se zapojením moderních technologií, které ženou firmu stále kupředu.
5: Elitex.
6: Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na
10: Firma na zážitky
8: CZ. Porsche Plzeň.
11: Už víš, co mají v Porscheti?
12: V jakým Porscheti?
13: No přece v Porsche Plzeň.
12: Tak to mě zajímá, povídej.
13: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
12: No a?
13: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
12: Takže takovej skladovej výprodej.
13: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
10: Teď se fakt vyplatí přijet. Porsche Plzeň.
14: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
15: Jdeme na Hrady.
16: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
17: Mirage.
16: Rybičky. Hrady CZ. 24. a 25. července Vodní hrad Švinov.
17: Mikové.
16: Harley.
17: Xindl X.
16: Tomáš Klus.
17: Jdeme na Hrady.
16: 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
18: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
16: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
19: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Hit Radio.
1: Denatura slaví páté narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z pěti balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Radio. Poslouchejte Snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 tisícům spokojených zákaznic Denatura.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Elektromobilů v Evropě rychle přibývá. Za první pololetí se v 17 evropských zemích prodalo rekordních 1,2 milionu čistě elektrických aut. Je to meziročně téměř o třetinu více a vůbec poprvé počet nových registrací překonal hranici 1 milionu vozů. Podle odborníků zájem o elektromobily dál roste i díky širší nabídce modelů a postupnému rozvoji nabíjecí infrastruktury. Trump znovu zpochybnil americké volby, v projevu obvinil Čínu z rozsáhlého úniku volebních dat a oznámil odtajnění zpravodajských dokumentů. Nepředložil ale žádné důkazy a jeho tvrzení jsou podle agentur v rozporu se závěry amerických tajných služeb. Prezident také kritizoval televize, které jeho projev nevysílali, a znovu vyzval ke zpřísnění volebních pravidel. Téma podle médií souvisí s blížícími se volbami do kongresu. Přerov přivítal wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou. Na zaplněném náměstí ji přišla pozdravit zhruba tisícovka fanoušků. Připraveno bylo také 300 porcí tradičních jahod se smetanou a koncert skupiny Opět a Radeček. Linda Nosková poděkovala za podporu a rozdávala autogramy. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Opravy americké v Plzni po víkendu vstoupí do další fáze. Kvůli rekonstrukci ulice se dočasně uzavře nově také okružní křižovatka u mrakodrapu. Na konci července pak změnu pocítí také cestující městskou hromadnou dopravou. Některé linky, které běžně přes americkou jezdí, budou jezdit po náhradní objízdné trase. No a jdeme taky na počasí. Jak bude vypadat pátek u nás na západě Čech? Podle předpovědi bude většinou oblačno nebo zataženo. Častější dnes budou přehánky a objevit se mají taky bouřky. Naměříme mezi 25 a 29 stupni.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Šest hodin k tomu dvě minuty, začíná páteční snídaní šampionů na Hit Radio, s vámi Michal Knejv, David Jošt, dneska ráno.
5: Tak jsme se konečně dočkali, dobré ráno.
4: Dočkali jsme se, je pátek, já se vrátím ještě k tomu včerejšímu přerovu, k Lindě Noskový. Ty jsi říkal, že tam bylo okolo tisícovky lidí a že 300 lidí mělo, ty jahody sešla hačkou.
5: Je to tak, na 700 lidí se bohužel nedostalo.
4: Takže třetina. Teda, co na mě shodou okolností včera vybavilo na YouTube, nebo vybavilo, vyskočilo, bylo video Lindy Noskový, když jí bylo 10 let starý video. A ona tam popisovala, co pro ní dělají rodiče, jaký obrovský podporují, hrozně hezký video, tak doporučuji, kdo byste chtěl se podívat na tuhle wimbledonskou královnu o 10-11 let zpátky, tak na to určitě mrkněte. No a teď si dejte parádní muziku. Michal Schulte a Rihab, hezké ráno.
0: Hit Radio

0: Offspring, tohle Hit Radio, 8 minut po 6. Dobré ráno, pojďme začít politikou. Hned z kraje páteční snídaně se zlepšit ráno, 9 týdnů volna. Dámy a pánové, poslancům začaly prázdniny. A já si říkám, že to vychází zrovna na léto, to volno.
1: A já měl za to, že odpočívali doteď. Tak ještě 9 týdnů navíc. Jo?
0: Takhle, nechceme být zlí jazykové, ale je to dřina celý rok mačkat jedno ze tří tlačítek. Občas něco řekneš a pak dostaneš 9 týdnů volna na zotavení prstů.
1: To bychom si taky nechali líbit.
0: Davide, já si říkám, že ti není blbý se k tomu vyjadřovat. Ty máš před sebou jedno tlačítko, který dělá on a off na mikrofon, jo. Takže já bych možná, no dobře, já vám to tady taky teda pomačkám, jo. Ale já si myslím, že tady ty zprávy nás takhle při pátku nemůžou rozhodit. Ať to volno mají. My máme svůj pátek, my máme svůj víkend. Tak užívejte a užívejte i další parádní muziku. Alize Lolita. 6 hodin, 9 minut, tohle je Hit Radio. Krásné páteční ráno.

0: Hit Radio. 6 hodin, 16 minut, David Guetta, tedy svým Stones and I. Sotva polovina prázdnin a vypadá to, dámy a pánové, že léto balí kufry. Dneska blesky, zítra pršení a od neděle výhled minimálně na dalších 10 dní, denní maxima 20 stupňů.
1: Konečně.
0: Tak a teď, já jsem chtěl říct, teďka možná čekáte, že si začneme stěžovat, že je léto a že teda bude zima, tak vůbec. Už jsem teda pochopil, jak to máš ty, Davide, já jsem teda spokojený. Jak to máš ty?
2: Já úplně stejně jak ty, jako déšť úplně nemusím, ale teploty kolem 20, to je ideál.
0: No, já si myslím, že si na nějakou dobu odpočineme od těch veder, že to není úplně špatný. Má to spoustu výhod tady to příjemný počasí. Jo. Budeme třeba moc pořádně vyvětrat byty, domy, my, kdo nemáme peníze na klimatizaci.
2: Konečně se taky vyspíme.
0: Taky nějaký sporty se budou dát dělat. Jasně. Jako má to spoustu výhod, takže vlastně jako ač to v tom počasí vypadá trošku lehce smutně na první pohled, tak já se na to teda osobně těším a možná i vy, kdo posloucháte, se k nám přidáváte. No tak, dobrých zpráv není nikdy dost, skoro při pátku. Tak Linkin Park, Breaking the Habit, to bude další dobrá, ne dobrá, skvělá muzika a staví se i Dasha Austin. No a přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pátek ráno jezdí. Tak hezké ránko.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Max útočí na regál.
6: Barča skvěle trefila nákupní koš.
5: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
6: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
8: Přijďte do kina na filmovou událost roku.
7: Původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
8: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.

0: jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
4: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
3: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
4: Štefela,
3: Lourdes Manuel,
4: Vadlej,
3: Švábíková a další.
4: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
3: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
4: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
3: Lístky a program na ticketportal.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
8: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín trvanlivé mléko polotučné v Bila klubu za 5,90 pouze v pátek a maliny 125 gramů v Bila klubu za 34,90. Bila. To dobré začíná u nás.
10: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
11: For camping. Venku je nám krásně.
12: Tady chci bydlet.
11: Venku?
12: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
11: A kde bude ložnice?
12: Na louce pod hvězdami.
11: To je ale velká ložnice.
12: Největší na světě.
11: No jo. A co koupelna?
12: No, v potoce.
11: A sousedi?
12: Už se hlásí.
11: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
12: Jo, tady nám je krásně.
11: For camping. Venku je nám krásně.
13: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Stále opatrně na průjezdu obcí Plasy na severním Plzeňsku. Jak od nás víte, na kruhovém objezdu v Plzeňské ulici hned u kláštera je rozlitý olej. Může to tam nepříjemně klouzat.
14: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb, v Plzni na Nepomucké.
15: Hit Radio FM+.

0: Za 6:58 tohle je Daša, tohle je Austin a taky páteční Hit Radio. Dobré ráno, s vámi Michal a David a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Na Colors of Ostrava zazářila americká zpěvačka LP. Na její koncert dorazilo zhruba 35 tisíc lidí a podle ohlasů šlo zatím o nejlepší vystoupení letošního ročníku. LP se na festival vrátila po třetí a napravila rozpačitý dojem z poslední návštěvy v roce 2022. Finále fotbalového mistrovství světa přiláká i světové lídry. Rozhodující zápas mezi Argentinou a Španělskem bude v New Jersey sledovat americký prezident Donald Trump. Dorazit by měl také španělský král Felipe VI, zatímco argentinský prezident Javier Milei dá kvůli své pověrčivosti přednost televizi. Václav Neubauer slíbil, splnil slib fanouškům, pokryty se špatného výhledu na koncertě na Sichrově vrátil peníze za vstupenky 39 návštěvníkům. Za vzniklé komplikace se zpěvák veřejně omluvil.
0: Vlastně super gesto, říkám si, ale myslím si, že většina kapel zpěváků z české scény by to neudělala.
2: No neudělala a stává se to čas od času, že je na koncertě snížený výhled.
0: Ale zase si říkám, že těch 39 lidí, co chtěli vrátit ty peníze, asi nepatřili úplně mezi skalní fanoušky, jo, protože tak ke zpěvákovi spíš potřebuješ uši než oči, ne? Ale byli na koncertě, byli. Slyšeli, jak Noid zpívá, slyšeli. Tak kde je problém?
2: Tak snad se nikdo nebude stěžovat tady u nás v rádiu, že nás nevidí.
0: My to taky pouštíme jenom bez obrázku. Takhle, jestli jste jeden z těch 39 lidí, tak nám klidně napište, jak moc blbej výhled tam byl. Jsme moc zvědaví. Farao, There is a Star, 6:30.

0: 7 minut po půl sedmé si dáváte páteční Hit Radio. Tohle je snídaně šampionu. Přišla nám SMSka od Kláry. Dobré ráno, kluci. Bavili jste se o zpěvačce LP, která si na letošních Colors spravila reputaci. Zajímalo by mě, v čem. Možná jste to říkali a jenom jsem to přeslechla. Díky, Klára. Tak připomeneme, že ty jsi to Dave řešil v ranním updateu pár minut zpátky a vlastně tam ta informace nezazněla, takže možná pro vás, koho to taky zajímá, to můžeme teďka vysvětlit. Píše se tady, že se měla vrátit po třech letech tenkrát, jenže kvůli koronaviru byl tehdy festival zrušen. Dorazila až v roce 2022 a prý to žádná sláva nebyla teda v tom roce 2022. Nastoupila o 25 minut déle, nepodařilo se jí navázat vztah s publikem a ani výkon prý nebyl nejlepší.
1: A jako kdyby si ten svůj škraloup z roku 2022 uvědomila, tak letos to údajně opravdu stalo za to a ten dav 35 tisíců lidí mluví za vše.
0: Neskutečný. Taky tady píšou, že jeden důvod, proč spravila reputaci, je možná ten, že od roku 2023 její partnerkou bývalá česká moderátorka a modelka Iveta Maurerová. A druhý snad ten, že byla celý den ve skvělé náladě. No tak, hlavně, že to dopadlo. Závidíme vám, já teda osobně závidím vám, kdo jste LP viděl a hlavně slyšel naživo, tak snad se k nám zase do České republiky vrátí. No ale určitě si ji zahrajeme za malou chvíli tady na Hit Radio. LP Lost on You, když chvilku počkáme.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
5: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
6: Sudovi šrot, republice ocel. Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
11: Tak Renku, ty nezádej jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
12: Asi 100 tisíc.
11: A ty s tím nic neděláš, jo?
12: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
11: No prostě jdi na epohledavky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. Epohledavky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
12: No to se, tak to jsou nějaký šamani nebo co ne?
11: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. Epohledavky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: To je gól, pánové! Užijte si fotbalové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U-n.cz.
14: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
18: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
4: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Stavební práce komplikují dopravu na Plzeňsku. Opatrně na příjezdovce do Chrástu ve směru od Plzně. Silnice je neprůjezdná a jezdí se dočasně po objízdné trase.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Tommy Cash, Espresso Macchiato.
1: Espresso Macchiato.
0: Tohle je páteční Rádio a snídaní šampionů, dobré ráno. Jasmin, jak jste si všimli, tady celý týden není, tak jsme si museli půjčit zpěvačku z vedlejšího rádia a z Rock Rádia k nám dorazila Anabel, dobré ráno.
2: Krásné dobré ráno.
0: Takhle, my musíme říct, že u nás tady v baráku pracuje spousta lidí v několika rádiích a jenom pár z nich umí zpívat a to si právě ty. A já se nemůžu nezeptat, kdo teď vedle vysílá, prosím tě.
2: Prosím tě, tam Zuzka, naše zprávařka, sedí tam sama v opuštěně a je možný, že historicky bude jedna moderátorka rozkrájená na dvou rádích, protože to mám přednahrát jeden vstup.
0: To
2: takže budu teďka mluvit z Rock Rádia i tady.
0: Počkej,
2: u vás.
0: Ty jsi předtočila vstup, to jde?
2: No, jde to, nemělo by
0: fakt
2: se,
0: jo,
2: ale
0: to
2: ve výjimečných.
0: A kolik máš času, prosím tě, je 6.50, tak...
2: Tak docení.
0: Takhle, ty jsi přišla představit svůj nový singl s tebou, který je, pokud se nepletu, o klasickém vztahovém pekle. Je to tvůj příběh?
2: Je to můj příběh, já mám vždycky své příběhy, jako ve své hudbě, že se to nějak odráží, to, co prožívám, nebo to, co jsem prožila.
0: Jasně.
2: A tak.
0: A ten song vlastně přeznamenává vydání tvýho EPčka, tak pojď si to uvíc, představ si, že jsi v rádiu, že jsi ta moderátorka, jo?
2: Vážně.
0: Tak pojď si ten song uvíc, teda o čem to konkrétně je, jak jsi nazbírala tu zkušenost k tomu a kdy vychází to EPčko a na co se můžou tví fanoušci těšit.
3: A o kom konkrétně třeba ano. Tady ta písnička je?
0: Jméno, ale... příjmení, i s adresou normálně to chcem.
2: Mě ten dotyčnej zabil. My nesmíme ani naznačovat, jak já říkám. Ne, hele, já si své soukromí už od určitý doby se snažím docela střežit, takže jakoby neříkám, s kým chodím, jak chodím, proč chodím, kdy to bylo, jestli to bylo v minulosti, aktuálně. Je to prostě moje zkušenost taková, kdy ten muž se nemohl rozhoupat. Jasně. K tomu, aby se vyjádřil ze svých citů a vlastně se furt vracel do nějaký minulosti.
0: A myslíš si, že nás poslouchá, že poslouchá spíš jako popovější věci, anebo ty vaše rockovější? Který
2: poslouchá
0: rádio?
2: Spíš rock rádio, spíš rock rádio. Má nalazený to druhý. Takže tak.
0: Tak pojďme na to. Single s tebou, tak pojď si to uvíst.
2: No, je to taková popina diskotéková, takže na rock rádiovou moderátorku se to moc nehodí, proto jsem se přesunula k vám sem do rádia a nepouštíme to vedle, tam to určitě neuslyšíš.
0: Tak pojďme si dát refrén. Já bych normálně jako řekl, jo, že si tě můžou posluchači naladit mezi 6 a 9 na jiném rádiu, ale to bychom tady s Davidem byli sami proti sobě, že jo? Aby teďka všichni se neodlili jinam.
2: Ne, to ne, to poslouchejte samozřejmě dál, Hitko.
0: No tak Anabel, s tebou song premiéra tady na Hit Rádiu. Pojďme si to užít, dámy a pánové, 6.52 a Anabel, my ti moc děkujeme a můžeš jít.
2: Já

0: se v hlavě tě mám.
1: Nový single zpěvačky Anabel tady od nás z domu z jiného rádia, z vedlejší místnosti. Anabel s tebou. To byla absolutní premiéra tady u nás na Hit Rádiu, tak doufáme, že se vám to líbilo. Jinak Anabel už zmizela vedle, už musela jít vysílat.
2: Ta už svoji písničku teď představuje na Blaníku.
1: Je, ona tady obejde všechny rádia, pak jí kolečko. Čeká ještě přesně kolečko. Tak co vás čeká teď u nás do 7. hodiny, než vám dá David další zprávy, tak to je Rachel Pletten Fight Song. Tak pojďme na to, šampioni.
2: Ta teda nedorazí, bohužel.
1: Hezké ráno. Like a small-

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Štěj mě vedro!
0: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
5: Letní slevy právě odstartovaly!
6: Zažij léto naplno!
5: Když zábava,
6: tak Mironet!
5: Klikni dvakrát!
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
0: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Paliva opět výrazně zdraží. Od pátku vzroste maximální cena benzínu na 42 korun 84 haléřů za litr. Nafta podraží ještě víc a vyšplhá se na 41 korun 18 haléřů. Státní cenové stropy skončí už o víkendu a od pondělí budou ceny určovat jen tržní podmínky. Analytici očekávají, že hlavně nafta může dál zdražovat. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele dál roste. Úřady nově hlásí už bezmála 5 000 mrtvých, tedy o více než stovku víc než předchozí den. Počet zraněných zůstává na téměř 17 000 a bezdomova je dalších skoro 18 000 lidí. Dvojice silných zemětřesení zasáhla sever Venezuely letos v červnu. U tureckého pobřeží kotví nezvykle mnoho luxusních ruských jachet. Nedaleko Bodrumu se podle médií nachází plavidlo spojované s Vladimírem Putinem i jachty nejméně 6 ruských miliardářů. Nejblíže kotví jachta podnikatele Romana Abramoviče, bývalého majitele fotbalové Chelsea. Důvod, proč se všechna plavidla sešla na jednom místě, zatím není znám. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Na pořádek v ašských ulicích dohlíží nové kamery. Jsou mobilní a město je má v pronájmu až do října za 130 000 korun. Zařízení pomůže se zmapováním míst, kde zatím stálý kamerový dohled není. Využití najdou například i během různých kulturních akcí, jako jsou třeba ašské slavnosti. A ještě taky, co nám na dnešek slibují meteorologové. Mělo by být hlavně oblačno nebo zataženo. Podle předpovědi k nám dorazí déšť nebo přehánky a můžou i bouřky. Teploty se dnes dostanou mezi 25 a 29 stupňů.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.

0: páteční ráno, s vámi stále Michal a David, ahoj.
1: Dobré ráno.
0: 7:02, no a samozřejmě muzika nachystaná. Volk the Moon, tím startuje další hodina, tak pojďme na to.
2: Hit Radio FM+.

0: Tohle je Espresso Sabrina Carpenter 708. A tohle je taky páteční Hit Radio. Hezké ráno. S rozjezdem letních dovolených u Čechů vrcholí těžká paranoia z opuštěného domova. Vypnul jsem sporák, mi zůstala otevřená lednice. Nebo třeba, jestli jsem vytáhl ze zdi žehličku, tak možná se v tom poznáváte. Spousta lidí totiž taky dělá to, že si tyhle věci fotí do telefonu, konkrétně jedna moje známá, a dělá si fotodokumentaci jako na místě činu. Jestli zavřela hlavní uzávěr vody, jo, detailní fotka zamčeného zámku, a tak si říkám, děláte to taky?
1: Já si pamatuju, že jsem měl jednoho známého, který byl schopný se vrátit z dovolený 80 kilometrů, zkontrolovat, jestli zavřel dveře, jo.
0: Nekecej. Ale ono, když tě to čapne, vlastně nemusíš ani jet na dovolenou, jo. Když, já nevím, odjíždíš z bytu, kde třeba jsi sám zrovna, tak i třeba v práci, když seš a řekneš si, tyjo, a teďka ti to vrtá, tyjo, vytáhl jsem tohle z té zdi, nebo jo, a
1: že vlastně... Vypnul jsem tu kulmu.
0: Vypnul jsem tu kulmu a tak dále. No tak by nás zajímalo, kdo z vás je třeba schopen se vrátit pětkrát domů, jo? Jestli si fotíte třeba taky vypnutý sporáky, jestli taky ve vás je ten strach, že jste něco neudělali, tak to nás zajímá. I třeba jakou vzdálenost největší jste byli ochotný se vrátit, jo? Nebo ochotný. Ono se vás to neptalo, prostě jste museli jet, jo? Tak dejte nám vědět, jestli jste taky takový. Bereme hlasovky přes WhatsApp, budeme moc rádi. Na 777-937-777 nebo nám to pošlete normálně zprávou SMS-kou. Ella Henderson, Rudimental, Alibi, to je další muzika pro vás tady na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Bedlair, Imagine Dragons. Minutu po čtvrt na osm si dáváte páteční hit rádio, tohle je snídaní šampionů. Lidi se vrací klidně osmkrát zpátky domů, aby zkontrolovali, jestli vypnuli sporák, vytáhli žehličku, kulmu, zamkli dveře. Dokonce na to někdo používá trik, že si vše fotí do telefonu, aby měl klid na duši, že tu konkrétní činnost opravdu udělal. No a ptali jsme se, jakou zkušenost máte vy, jestli taky máte tuhle obsesi. Píše třeba David z Brna, ránko borci, já byl nervózní ze začátku po nastěhování se zpět z bytu na starý barák po babičce. Zvenku na vchodových dveřích totiž vždycky byla klasická klika, ne koule, no a když jsme dělali nové dveře, zůstali jsme u toho, protože síla zvyku, ale i tak jsem se párkrát po cestě do práce vracel, jestli jsem zamknul. A zamknul. Po každý. Už je to pár let a teď jsou už dlouho klidnej. Taky Anička se přidala. Ahoj, nefotím, nevracím, vracet se je prý smůla. Před odjezdem vše procházíme a nahlas říkám, žehlička vypnutá, konvice vytažená z zásuvky a o dovolené má sousedka klíče a když nevíme, napíšu, zavolám a ona se tam jde podívat.
1: No možná opakovat si to nahlas je klíč. Nejenom fotit, ale opakovat.
0: To je klíč a hlavně super je mít takovouhle parádní sousedku, která ti to může zkontrolovat, nebo souseda. Další zpráva od Ládi. Ahoj kluci, když jsme bydleli v Irsku, tak jsme měli souseda, který každý den při odchodu do práce se vždycky minimálně 10krát vrátil zkontrolovat, jestli je zhasnutý, jestli má zavřený dveře, zamknuto a takhle to dělal každý den a ze začátku to bylo docela vtipnýho pozorovat. To samé bylo, když se vrátil z práce domů, tak minimálně 4krát byl zkontrolovat, jestli má zamčený auto. A pak jsme zjistili, že teda má nemoc a že má OCD.
1: No, my se tomu tady částečně smějeme, ale opravdu to je hodně nepříjemná vlastnost, někdy i teda nemoc.
0: Já teda takovou vlastnost musím říct mám v určitých věcech. Nebudu úplně veřejně říkat v čem, ale asi každý, já si myslím, že každý z nás to má.
1: Asi jo.
0: Tomáš, a tady to srovnat a tady počítat do tolika. Normálně jsme trošku blázni, jako všichni si myslím, jo. Perfektní hlasovka přišla taky od Lucie.
2: Ahoj. Já tuhle obsesi kontrolorskou mám už spoustu let, vlastně v podstatě od mládí. A aktuálně mě nejvíc trápí, když se někam odjíždí, jestli je vyplá trouba, jestli nesvítí indukce, jestli nekape kohoutek a samozřejmě zamčený dveře od baráku. Ale asi jako vrcholem bylo, když mi bylo 19-20 a měla jsem svoje první autíčko Ford Ka. A jestli je zamčený, jsem ho kontrolovala tak dlouho, až jsem vlastně utrhla kliku u dveří řidiče. Tak to už si pak jako celá rodina klepala na hlavu. Přeju hezký den, hitrá diáci. Mějte se, Lucka.
0: No tak, Lucie, to je školácká.
2: Jsem ho kontrolovala tak dlouho, až jsem vlastně utrhla kliku u dveří řidiče. Tak to už si pak jako celá rodina klepala na hlavu. Přeju hezký den, hitrá diáci. Mějte se, Lucka.
0: No tak, Lucie, to je školácká chyba. Ne nadarmo vzniklo na konci 19.

0: Za malou chvíli na Hit Radio Huntrix Golden a taky předáme aktuální dopravu. Hezké páteční ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Pozor, hledá se svářeč. Lokalita sváření Elitex Nepomuk. Zvláštní znaky, umí COčko nebo TIK a nezalekne se výzvy. Jsi to ty? Přihlas se. Máme pro tebe práci, co drží pohromadě. A to doslova. Elitex Nepomuk. Česká firma, práce na jistotu a spoustu benefitů. Mrkni na elitexnepomuk.cz.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč. Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším, Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
13: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
14: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
15: Všude zdejší, všude je fajn.
16: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. K nehodě dnes ráno došlo na dálnici D5, opatrně na kilometru 104,5 trasa Rozvadov Plzeň. Srazilo se tam osobní a nákladní auto a dálnice je teď průjezdná jen jedním pruhem.
1: Bezpečně do cíle s Auto CB. Auto CB, Škoda, Renault, Dacia.

0: Kyle Kanan, Waving Flag na Hit Radio 7.31. My vám tady s Davidem přejeme hezké ráno a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Nová studie naznačuje, že správný jídelníček může zpomalit stárnutí mozku. Vědci zjistili, že takzvaná dieta Mind dokáže zpomalit jeho stárnutí až o 2,5 roku. Největší přínos mají bobulovité ovoce, ryby, drůbež nebo ořechy. Naopak sladkosti a smažená jídla mozek zatěžují. Čínská umělá inteligence získává stále silnější pozici. Firmy v Evropě i USA čím dál častěji nasazují čínské AI modely, protože jsou výrazně levnější a v běžných úlohách dosahují podobných výsledků jako americká konkurence. Rozhodujícím faktorem jsou především nižší náklady. Bílý dům řeší podezření z vydělávání na Trumpových projevech. Suspendoval technika, který obsluhuje prezidentovo čtecí zařízení. Podle podezření si na sázkách o tom, co Donald Trump ve svých projevech řekne, přišel v přepočtu na více než 2 miliony korun.
0: Vlastně docela geniální mi to přijde.
2: Se prostě kouká na to zařízení a ví, co řekne, tak na to vsadí. No to je docela.
0: To je skvělý. Já nevím, když se nad tím zamyslím, si představ třeba, nevím, kdyby Trump dopředu věděl, kolik bude stát ropa, že jo? Kdy koupit, kdy to prodat. To by bylo super pro jeho kámoše, ale to se neděje, že jo?
2: Ani jeho syn prej nepřišel asi na 2 miliardy korun tím.
0: To se ne? Ne. To se taky nestalo.
2: Taky, ne.
0: Taky nestalo. Pojďme soutěžit politiku, nechme politikou. Je tady rychlá pětka, poukaz na 5 000 korun do e-shopu Denatura. Denatura je dodavatel přírodní kosmetiky, tak pokud byste chtěli vyhrát, pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: Tohle jsou Činavsky na Hit Rádiu Slovenský Klín, 6 minut po půl osmé, no a jdeme soutěžit. Rychlá pětka. Tento týden pro vás máme poslední poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura, což je dodavatel přírodní kosmetiky, který garantuje 100% vrácení peněz, pokud byste s produkty nebyli spokojeni. Má funkční přírodní složení, je to kosmetika vyvinutá odborníky a mají spousty spokojených klientů. Autentické příběhy najdete na sociálních sítích a webu denatura.cz. No a o tenhle poukaz se zasoutěží Renča. Renčo, hezké ráno.
1: Hezké ráno, ahoj.
0: Hezké ráno. Renáta z Českého Krumlova. Já jsem se tě ptal, jak tě máme oslovat, jak ti říkají lidi, jak to máš nejradši?
1: No doma mi říkají Rení.
0: Aha.
1: Podle toho prášku. Jinak Renčo.
0: Renčo, no tak budu ti říkat Renčo. No tak Renčo, 5 otázek tě dělí od výhry tady toho poukazu, tak jdeme na to. Ano.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Platí tohle tvrzení? U kosmetického produktu musím vidět okamžité výsledky, jinak nefunguje, ano nebo ne?
1: Samozřejmě.
0: Samozřejmě, že ne.
1: Ne.
0: U péče o řasy, obočí, vlasy nebo pleť často rozhoduje pravidelnost a dlouhodobost. Tak, pojďme dál, že jo, je to tak, Reni?
1: Ano.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Co se stane s kůží, když budu dlouho na slunci a nenamažu se s pořádným SPF?
1: Spálím si.
0: Ano.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Renčo, máme víc než 3 smysly?
1: Ano.
0: Ano, budeš vědět kolik? 5, jasně.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kdo napsal Babičku?
1: Božena Němcová.
0: Ano. A poslední, 5, ta nejtěžší otázka. Už byla polovina prázdnin, ano nebo ne?
1: Ne.
0: Ne, ale ano! Ano! Ano.
1: Ano.
0: Vyhráváš.
1: Ano, ano. Budu krásnější a mladší.
0: No, ty jsi nám napsal SMSku, to jsem zapomněl přečíst. Chtěla bych soutěžit o nový přírodní ksichtíček po 50. Tak, ano. Renčo, je to tvoje. Ano. Poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura. Není zač.
1: Jsem šťastná. Ano.
0: To jsme rádi. Ještě, než se rozloučíme, co chystáš na víkend, nám pověz.
1: Na víkend, tak dneska jdu pracovat a zítra máme v Horní Paní Markéckou pouť, takže se určitě půjdeme podívat.
0: Hezký, no tak my zdravíme do Českého Krumlova, poukaz posíláme, užij víkend a zase někde na Hit Rádiu se těšíme. Měj se hezky, ahoj.
1: Tak jo, ahoj.
0: Ahoj. Děkujeme.
2: Ahoj. Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu. Hit Rádio.
3: Denatura slaví 5. narozeniny a dárek dostáváte vy. Využijte slevu 25% na veškerou přírodní kosmetiku nebo si vyhrajte jeden z 5 balíčků v hodnotě 5000 korun v soutěži Rychlá pětka na Hit Rádiu. Poslouchejte snídaně šampionů a přidejte se k více než 100 000 spokojených zákaznic Denatura.
2: Hit Rádio FM+.

0: Radio a Hit Radio. 7 hodin 42 minut. Krásné ráno. Otázka na vás a i na tebe, Davide. Taky si z hotelových pokojů odnášíš mejdlíčka a ze snídaní máslíčka a marmaladíčky?
1: Ne.
0: Ne, že ne, ne, že ne, to se neděje. No tak pokud by se to náhodou u vás dělo, což si nemyslíme, nepředpokládáme, tak s tím bude utrum. Normálně fertik, hotovo, vymalováno, i tohle nám vezmou. Kdo, kdy, proč, k tomu ví za chvíli? Nejdřív muzika, za malý moment Ray Dalton, Blood Runnin a taky Pin Fucking Perfect tady na Hit Radio. Tak krásné ráno.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Já nový plot mám.
4: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
6: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu!
7: Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.
8: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
10: Všude zdejší, všude je fajn.
11: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
12: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
13: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
14: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
15: Mirá.
14: Rybičky. Hrady.cz. 24. a 25. července Vodní hrad Šumel.
15: Migové.
14: Harley.
15: Single X.
14: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hit Rádia FM+.
16: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
14: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
17: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
18: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
19: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč. S 10letou zárukou. Profivoda.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dál se řeší nehoda na dálnici D5. Pozor na kilometru 104,5 ve směru na Plzeň. Srazilo se tam osobní a nákladní auto. Projíždí se jedním pruhem, takže se můžete zdržet.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Fucking Perfect, tohle je Pink v 7.54, dáváte si páteční Hit Radio, dobré ráno a dámy a pánové, mám pro vás špatnou zprávu. Naše nejoblíbenější legální krádež v našich životech končí. Evropská unie nám totiž bere ty malý hotelový šampony a mýdla, taky mini marmelády, mini nutely, mini máslíčka, prostě máme utrumno.
1: No hlavně členové mojí rodiny, kterým jsem to vždycky vozil jako suvenýry, že jo?
0: No jasně, jasně. Možná si říkáte proč a možná si říkáte, dokdy to musí být. No tak do roku 2030 to musí zmizet a to kvůli redukci plastových obalů. Musí to být v dávkovačích. Já teda musím říct, že pokaždý, když někam přijedu a vejdu do hotelového pokoje, tak moje první cesta vede do koupelny. Ne, abych se jako umyl, jo, ale abych zkontroloval tu kořist. Co si můžu odvíst, jo?
1: Hele, stejně něco dobrýho na této špatné zprávě. Když víme, že je to až od roku 2030, tak se můžeme takzvaně předzásobit.
0: No času dost, no ale tak mi řekni, když to bude v dávkovačích, jak to pak budeme krást, no? Jak to pak budeme krást?
1: Když se muset víc vlastní barely na
0: to vlastně, dovolenou. Do vlastních krabiček a lahviček, no. Nedá se nic dělat, ale přesně jak říkal David, jo. Hele, čas předzásobit se. Ještě máme kolik? 3 roky a kousek, tak to je v klidu. X Ambassadors, Renegades na Hit Radio, hezké ráno.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
3: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
2: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
3: Když repráky, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
8: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zájem o hypotéku v Česku mírně klesl. Banky v červnu poskytly úvěry za téměř 50 miliard korun, což je méně než v květnu. Průměrná úroková sazba navíc vzrostla na skoro 4,8%. Podle analytiků za ochlazením stojí dražší hypotéky, vyšší ceny nemovitostí i přísnější pravidla České národní banky. Paliva mohou od příštího týdne znovu zdražit. Ministerstvo financí v pátek oznámí poslední maximální ceny benzínu a nafty, které budou platit o víkendu. Od pondělí už stát přestane ceny regulovat a pohonné hmoty se budou řídit jen vývojem na trhu. Do cen navíc promlouvá i rostoucí cena ropy kvůli napětí na Blízkém východě. Vláda tvrdí, že mimořádná situace už pominula a Česko má i nadále jedny z nejlevnějších pohonných hmot v Evropské unii. Čeští vědci zkoumají parazity, kteří mohou číhat i na koupalištích, způsobují nepříjemnou svědivou vyrážku. Případů v posledních letech přibývá a lidé si je často pletou s reakcí na sinice nebo slunce. Odborníci teď mapují, kde se parazité v českých vodách nejčastěji vyskytují. Chtějí díky tomu jejich výskyt předvídat a pomoci omezit riziko ještě před začátkem koupací sezóny. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Opravy americké v Plzni po víkendu vstoupí do další fáze. Kvůli rekonstrukci ulice se dočasně uzavře nově také okružní křižovatka u Mrakodrapu. Na konci července pak změnu pocítí také cestující městskou hromadnou dopravou. Některé linky, které běžně přes americkou jezdí, budou jezdit po náhradní objízdné trase. No a jdeme taky na počasí. Jak bude vypadat pátek u nás na západě Čech? Podle předpovědi bude většinou oblačno nebo zataženo. Častější dnes budou přehánky a objevit se mají taky bouřky. Naměříme mezi 25 a 29 stupni.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
13: Hit Radio.
14: Rozjíždíme tento týden poslední hodinu snídaně šampionů, tak si to společně pojďme užít. S vámi Michal Knejp a taky David Jošt.
15: Ahoj, krásný pátek.
14: Ahoj, krásné páteční ráno. Za malou chvíli vás budeme potřebovat. Bude tady velké přiznání řidičů. Nechoďte daleko od rádia, teď Chad Kruger a Josie Scott. Hezké ráno.
0: Hit Radio FM+.

0: 9 minut po 8 ladíte páteční Hit Radio. Vzpomeneš si Eva Farná a Miraj. Máme tady příběh o tom, jak vás obyčejný ťukanec může stát řidičák a trestný čin na krku. Řidička během couvání na parkovišti lehce drcla do stojícího auta, poškrábala cizímu řidiči nosič kol, škoda asi za 2000. No a výsledek téhle akce 1,29 promile, papíry v čistírně a trestňák.
1: A sakra.
0: A sakra. Tak mě napadlo, když jsem tady ten příběh čet, že bychom se mohli zeptat vás, řidičů, jestli se vám někdy stala nějaká taková jako bizarní nehoda. Ne samozřejmě, když jste byli opilí, to vůbec, ale jestli jste třeba někde do někoho drcli, nebo někdo drcnul na vás, nebo co jako vtipného se vám stalo, že na to teďka vzpomínáte, že to byly jenom plechy.
1: Třeba něco, co jste ještě nikomu nikdy neřekli a chtěli byste se s tím tady do rádia anonymně svěřit.
0: Ty máš nějaký příběh, Davide, nebo jsi vzorný řidič?
1: No tak mám jednu dopravní nehodu za sebou, to mi bylo asi 18 čerstvé papíry, ale nic úplně, co by stálo za zmínku. Nic úplně groteskního, prostě dopravní nehoda.
0: Tak to já teda groteskního si myslím, že jsem měl svou okolností, mi bylo taky 18, řidičák jsem měl chvíli, čověče, já jsem takhle nacouval v České Skalici na východě Čech do Penny Marketu. Já jsem měl řidičák chvilku a že zacouvu do parkovacího místa, jo? Že teda už jsem ten zkušený řidič, že tam couvnu a couvu. A myslel jsem si, že se zadníma kolama zastavím o obrubník, že to jako tak drcne, jo, jenom o ty kola, jo, že jako budu vědět, že už jsem na konci. No, jenže tyjo, ten obrubník byl kratší než zadek auta.
1: Couval a neuzbyl pokladen.
0: A normálně jsem to poslal do týzdy, jo. Výsledek, zadek auta zamáčknutý o centimetr dovnitř, jo. Možná na druhé straně, jestli v tom penáči byly rohlíky, nevím, na zdi, tak jestli někdo potřeboval ledošák, tak se sypali dolů, jak to známe to, že jo. Takže to je jedna z mých takových, já si říct v vozovkách, kuriozních jako nehod, jo, ale už je to. Je to historie.
1: No jo.
0: Mladická nerozvážnost. No. Tak nás zajímá, vy kdo nás ladíte, už si možná vzpomínáte na nějaký váš takový příběh. Jaký byl ten nejvtipnější nebo třeba nejtrapnější ťukanec kdekoliv na parkovišti? Nehoda, na kterou vlastně teďka vzpomínáte. Tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku na 777-937-777 přes WhatsApp, nebo nám to sem pinkněte normálně SMS-kou. Ťukněte nám to sem!
1: Tragicky.
0: Leony, Faded Love, taky Lost Frequencies, The Feeling, další muzika, no a hned potom se vrátíme k vašim řidičským přiznání. Tak hezké ráno, šampioni.

0: Lost Frequencies, The Feeling na Hit Radio, minutu po čtvrt na devět. Krásné ráno. Bavili jsme se tady o řidičce, která během couvání na parkovišti lehce drcla do stojícího auta, trochu pomuchlala nosič kol jinému řidiči. Škoda za 0,0 nic, ale výsledek téhle akce 1,29 promile, papíry v čistírně a trestňák na krku. No a tak jsme se ptali vás, jestli máte nějakou takovou nehodičku, na kterou teď možná rádi vzpomínáte. Tak píše třeba Pavel: ahoj, no já jsem v Rakousku u penzionu, když jsem se otáčel a postavil si zadní kola na hranu propadlého parkoviště, tak mi při zařazení jedničky couval autobus do baráku za mnou, no holt jsem strčil zadek busu do obýváku. To chceš si dívat
1: tak
0: na telku.
1: Tak snad tam nikdo nekoukal na televizi.
0: Ale no, tak karosa, ne, v tom obyváku. Další zpráva, Honza Skrnová, ahoj rádio. Asi po půl roce s řidičákem jsem otci při couvání k domu odřel blatník na Nové Felicii. Chudák se musel ožrat a už mě v tom autě nenechal nikdy řídit. Místa je tam na dvě auta přitom.
1: Chudák Felda.
0: Pak tady taky několik hlasovek, třeba od Václava.
2: Ahoj rádio. Tahle ta nehoda se nestala přímo mně, ale jednomu místnímu podnikateli, když začátkem zimy začaly mrazy a bylo docela náledí a on přijel k tomu našemu tady ve městě pneu servisu a nějak to nedobrzdil a projel tu výkladní skříní dovnitř a povídá: tak čau chlapi, jsem tady pro ty zimní guly.
0: Tak jsem tady. Je taky přišla hlasovka od kolegyně Lucie Eisenreichové. Doufám, že to bude slyšet. Pustím z telefonu.
3: Chtěl hlavně říct svoji story, co se ti povedlo v Hradci Králové, tyjo, kolik je to, 6-7 let? No, možná víc. Když jsi přejel tu startovní čáru nějakých těch běžeckých závodů a vyhrál jsi vlastně tím autem.
0: Mě to úplně, já jsem na to úplně zapomněl, no.
1: Jsi ani nepochlubil.
0: No, nepochlubil, je to příběh, který se opravdu stal, já to zkrátím, jo. Jedu takhle kdysi dávno v neděli vysílat, vysílal jsem v Hradci Králové na velkém náměstí a tam se musel dostat přes malý náměstí, jenomže tam byl start a cíl nějakého hradeckého půlmaratonu, jo. Bylo tam nějakých, nevím, 4000 lidí na trati a já jsem potřeboval teda projet a nějaký borec mi říká: počkejte, až lidi vyběhnou a jeďte tam tudy. No, tak jsem jel, jo. A jedu a teďka tam byly takový, vypadalo to jak, když máš skrytý kabely takovýma přejezdama. Mm-hmm. Říkám, tak pojedu opatrně, tak jsem to přejel a najednou na mě, člověče, vyběh nějaký borec, mě přeskočil ten plot, začal strašně řvát a já jsem jako vylez, říkám, co se děje, a on: vy jste přejel časomíru. Říkám, ale jakou časomíru? A on ukázal na ty desky: hele, desky rozlámaný, škoda 100 tisíc. A teďka vem si, že 4 tisíce lidí na trati, nikdo nevěděl, co se děje, knejp zaparkovaný v cíle s autem, ač jsem jako neměl za to, že to byla moje chyba, tak se tak, jako bylo to blbý, ale prostě nebral jsem to jako svoji chybu, no.
1: Byl z první.
0: No tak nakonec oni tam dvě z těch desek, který to měřili, tu časomíru, tak zůstaly funkční, jo. Takže oni to museli svíst, ta deska měla třeba metr na šířku, tak si představ, jak to muselo vypadat v tom cíli, když tam teda všichni doběhli, jo. Nicméně přijela policie a ptali se, co se tady stalo? A ten borec říká: no on přijel časomíru. A ten policajt: cože přejel? No nikdo tomu nevěřil. Tak pojďme ještě tady třeba na hlasovku od Janči.
4: Tak nám se stala taková kuriozní nehoda. Nabourali nás technické služby, takže jsme zajeli kousek na parkoviště, kde shodnotíme škody. Oni byli nepojízdní, takže si museli zavolat pomoc z druhých technických služeb, technické služby, takže jsme zajeli kousek na parkoviště, kde shodnotíme škody. Oni byli nepojízdní, takže si museli zavolat pomoc z druhých technických služeb nebo jiný auto. No a

0: prostě příběh je přesně jako, pokud by to někdo neviděl nebo nebylo to zadokumentovaný, tak nám to prostě pojišťovna neuvěří. Nicméně to mi připomnělo, to byl ten starý vtip, jo. Lístek za stěračem a na něm napsáno: dobrý den, naboural jsem vám auto. Viděla mě u toho spousta lidí a myslí si, že vám píši své jméno a adresu. Mějte se, hezký den.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Cesta na zákaznické centrum, to už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoliv a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskákarta.cz a cestuj chytře, ne zbytečně.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
8: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
7: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
8: Štefela,
7: Lourdes Manuel,
8: Vadlej,
7: Švábíková a další.
8: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
7: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
8: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
7: Lístky a program na ticketportal.cz.
9: Jak zní Bavorsko? Přijeďte do Frajungu a zažijte hudbu všemi smysly. Bavorská zemská výstava nabídne multimediální cestu od tradičních tónů až po současné hudební styly, interaktivní zážitky i prostor vytvořit si vlastní rytmus. 25. a 26. července patří program Plzeňskému kraji. Čeká vás český folklor, tradiční řemesla i regionální speciality. Hudba nezná hranice. Zažijte ji ve Frajungu. Víkendový program Music Über die Grenze je financován z programu přeshraniční spolupráce Interreg Bavorsko-Česko 2021 až 2027 z fondu malých projektů.
10: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
14: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
15: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
16: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
17: A já vám jako dlužím?
18: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
19: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
20: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
21: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Kostele Losina.
22: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě, hlavně se tam dobře vyspěte. Postele Losina vám přejí krásné léto plné odpočinku a zdravého spánku. Kostele
23: Losina. U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny révy vinné bílé bezsemené v Bila klubu za 34,90 a máslo 250 gramů v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
24: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. O nehodě jste nám teď dali vědět na Rokycansku. Dávejte si pozor mezi obcemi Skomelno a Lhota pod Radčem, kde sjelo osobní auto mimo voz.

0: Bezpečně do cíle. S Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb. V Plzni na Nepomucké.
1: Hit Radio FM+.

0: 8.31. Tohle je Hit Radio. A taky jeden z prvních undergroundových songů z půlky 90., který se dostal do rádií, Faithless Insomnia, neutekl z lopaty doby remixu, teď Vibirexa a New Religion. Já teda přiznám se, když jsem to poprvé slyšel v Rakousku v rádiu, nejdřív jsem si říkal, a je, i tuhle klasiku z těch nejtemnějších klubů zničili a nakonec, hele, za mě super reinkarnace.
1: Dobrý.
0: Zní to skvěle, zní to parádně. S vámi Michala David, krásné ráno, no a David pro vás má samozřejmě taky ranní update, pojďme na to.
2: Ranní update.
1: Lenny Kravitz cvičí i v kožených kalhotách. Rocková legenda přiznala, že v nich běžně trénuje. Chce být totiž připravený zacvičit si kdykoliv, aniž by se musel zabývat tím, co má právě na sobě. O chaty a chalupy je v Česku stále větší zájem, prodávají se zhruba dvakrát rychleji než před 10 lety a jejich nabídka výrazně klesla. Kvůli vysoké poptávce navíc ceny rekreačních nemovitostí dál rostou. Finále fotbalového mistrovství světa přiláká i světové lídry. Rozhodující zápas mezi Argentinou a Španělskem bude v New Jersey sledovat americký prezident Donald Trump. Dorazit by měl také španělský král Felipe VI., zatímco argentinský prezident Javier Milei dá kvůli své pověrčivosti přednost televizi.
0: Fotbal, fotbal. Takhle, Davide, pro nás fotbalový neznabohy. Za prvý, nehraje se to nějak dlouho a za druhý, kdy bude konec?
1: Hraje se to dlouho, konkrétně od 11. června.
0: Jasně.
1: Takže už skoro...
0: To už, no to je více
1: než
0: měsíc.
1: To je více než měsíc. A skončí to všechno 19.7. Hraje od 9 Argentina proti Španělsku.
0: To je v neděli.
1: To je v neděli.
0: Argentina proti Španělsku, tak koho tipujeme? Koho tipujeme? Já teda, ač tomu nerozumím, tak si myslím, že by mohla vyhrát ta Argentina. Co ty?
1: Já si taky myslím, že vyhraje Argentina, takže bohužel tentokrát nepůjdeme proti sobě.
0: A víš co, já si myslím, že vyhraje Španělsko.
1: Dobře, tak uvidíme v pondělí.
0: Tak Davide, konec je to i pro tebe, já ti přeju hezký víkend a v pondělí se tady potkáme.
1: No jasně,
0: čau,
1: hezký víkend.
0: Čau, čau. A pojďme na muziku Erasure, srdcovka pro vás, 8.34, hezké ráno.

0: Tohle je Hit Radio, chvíli po 8:30, hezké ráno, a tohle, co jsme hráli, byla srdcovka Erasure. Srdcovka, to je takový krycí název pro songy, na který máte spoustu hromadu vzpomínek. Připomínám, že srdcovky vám hraje každý den mezi 12. a 13. Jirka Pelnář, jejich pět, a jednu vybíráte vy. No a když tady sjedu do playlistu na 12., vidím tady Savage Garden, Sonic, Shakin' Stevens, Wet, tak na tohle všechno se můžete po 12. těšit. No a na co se můžete těšit za malou chvíli, samozřejmě i ode mě další parádní muzika. Zastaví se jeleni, taky 21 pilotů, 21 Pilots, tady na Hit Radio už za chvíli, tak počkejte na to, hezké ránko.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
4: Ekokom.
5: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Schmutzler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Schmutzlera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Schmutzler.cz
6: 1952 byla zahájena výstavba největší české přehrady Lipno.
7: A v západních Čechách vznikla firma Elitex.
6: Firma Elitex se 70-letou tradicí je i dnes, stejně jako před lety, spolehlivým expertem v oboru přesného strojírenství.
7: Elitex Nepomuk kombinuje šikovnost zlatých českých ručiček se zapojením moderních technologií, které ženou firmu stále kupředu.
6: Elitex.
7: Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
12: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
14: Slyším, Datart nákupy?
13: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
14: To je mazec.
13: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: 8 hodin 50 minut 21 Pilots. Tohle je páteční Hitrádio a snídaní šampionů. Hitrádio a Mega e-shop nabízející outdoor vybavení For Camping vyhlašují a ordinují terapii venkem. Vy jste nám na náš web psali vzpomínky na dobu, kdy se ještě pořádně chodilo ven. No a tento týden byl na téma vaření pod širým nebem. No a svůj příběh nám poslala i Veronika. Zdravím všechny do rádia. Náš příběh je takový, že milujeme vaření v přírodě. Už jenom díky tomu, že trávíme každý víkend na chatě bez elektřiny a vody. Milujeme jídlo z popela, ohně nebo třeba i kotlíku, ve kterém vzniká nejen ten nejlepší kotlíkový guláš, ale třeba i kuře na paprice nebo skvělá koprovka. Příběh, o který bych se s váma chtěla podělit, vznikl při vaření bramboračky. Známý nám chtěl udělat radost po náročných dnech na lodích na řece a uvařil nám výbornou bramboračku. Ovšem na můj vkus bylo nahoře až moc majoránky. No, když jsem lépe zaostřila, zjistila jsem, že to není majoránka, ale houf letajících mravenců, kteří se vyrojili kousek vedle u stanu. Chvíli se mi neseděla a pozorovala 30 lidí, jak si společně pochutnávají a přemýšlela, zda se o tuto skutečnost s nimi podělit, či jim neskazit chuť. Svědomí nakonec vyhrálo. Do polévky přes onu majoránku nebylo ani vidět, ale přesto spousta z nich prohlásila, že bílkoviny navíc neuškodí a pokračovaly dál. Já ji tedy s dovolením odložila. Za pár dní odjíždíme znovu a těšíme se na nové příběhy a mňamky, které si uvaříme. Mějte krásné léto, Verča. A Verču máme ve vysílání. Dobré ráno.
1: Dobré ráno do rádia.
0: Dobré ráno, Verunko. Tak majoránka, která má nožičky, co ti v tu chvíli běželo hlavou, když jsi to teda jako poprvé zbystřila, co jsi jako řekla?
1: No, zvedl se mi žaludek, upřímně trošičku.
0: No a kdo tu bramboračku dělal? Ten kuchař, jak se k tomu postavil teda, když se to rozkřiklo v tom vašem kolektivu? Když teda někdo řekl, že dobrý, s ním to, proteiny a někdo teda odložil. Kolik lidí odložilo?
1: No, překvapivě většina neodložila, většina to opravdu dojedla.
0: No jasně, no tak takhle, člověk, když má takhle počerákem hlad, tak asi jako sní všechno. Zeptám se, když ti teďka někdo vaří jídlo, tak je tam nějaká jako, poznamenalo tě to nějak, je tam nějaká kontrola třeba dvojí, jestli tam něco nehejbe?
1: No, trošku jo, přiznám si, že jo.
0: No tak Verunko, nás tenhle tvůj příběh velice pobavil a já ti můžu říct, že vyhráváš poukaz na nákup produktů značek Quark, Zulu, Moa a High Point v hodnotě 7000 korun na forcamping.cz.
1: Ježiš, děkuju moc, je krásný.
0: Není zač, je to tvoje, zeptám se tě, ty se vzala, že za pár dní odjíždíte znovu, je to ta stejná parta nebo to budou jiný lidi?
1: Je to ta stejná parta, odjíždíme za hodinu a půl.
0: Nekecej, za hoďku a půl.
1: Ano.
0: No tak já vám moc přeju, ať postavíte stany zase vedle nějakého mravenčího hnízda, ať tam máte pořádně ty majoránky, jo. Tak Verunko,
1: děkuju.
0: Moc si to užijte, gratuluju k poukazu, vydrž mi ještě na telefonu a přeju hezký víkend, ahoj.
1: Taky, ahoj.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz.

0: Lady Gaga. Abrakadabra, Hit Radio 8.57 a tímhle songem zavíráme páteční snídani šampionů. Já vám chci moc poděkovat za celý společný týden, byli jste super, no a dobrá zpráva je, že po neděli bude snídani šampionů kompletní, dorazí už i Jasmin. Popřeju vám hezký víkend, opatrujte se, dávajte na sebe pozor, dneska pozor, mají přijít nějaký buřiny, no a budeme se na vás opět těšit.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
0: V pondělí v 6.00 budeme rádi, když se stavíte. Tak hezký víkend. Čau.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním minutu a půl před devátou. Bára Škrybová, mějte krásný pátek. Mezi Chotěšovem a Dobřany máme hlášení o nehodě dvou aut, aktuálně na místě policie, s opatrností tudy projedete. To je pro tuto chvíli vše. Šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
3: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Všude
4: zdejší,
5: všude je fajn.
6: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
7: Já bych koupil rákosku.
8: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
9: Nákupy v online shop.cz.
10: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
12: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
2: Je 9 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné páteční dopoledne. V Česku přibývá případů boreliózy. Státní zdravotní ústav eviduje za letošní první půlrok přes 5300 případů. To je o 4000 více než loni za stejné období. Za nárůstem stojí mimo jiné prodlužující se klíšťová sezóna. Klíšťata začínají být aktivní velmi brzy na jaře a zůstávají dlouho do podzimu. Co nevidět, se opět otevře krytý bazén v Klatovech. Kvůli pravidelné letní odstávce je dočasně nepřístupný. Probíhá potřebný servis a nutné opravy. Fungovat proto bude opět od 3. srpna. Proměny se pak dočká také sauna, která dostala kompletní nové dřevěné obložení za skoro 900 tisíc korun. V safari parku Dvůr Králové nad Labem se koncem června narodilo mládě medojeda kapského. Jde už o 4. odchov v historii zoo. Výjimečný je ale i v celosvětovém měřítku. Kromě Dvora Králové se v zoologických zahradách za posledních 12 měsíců žádné mládě medojeda kapského nenarodilo.
1: Fotbalový servis.
13: Americký prezident Donald Trump bude v neděli přihlížet finále mistrovství světa ve fotbale mezi Argentínou a Španělskem v New Jersey. Sdělila to jeho mluvčí s tím, že neupřesnila, kterému týmu bude Trump fandit. Španělský král Felipe VI. Ve středu naznačil, že se finále rovněž zúčastní. Naopak argentinský prezident Javier Milei ve čtvrtek oznámil, že zápas bude kvůli pověrčivosti sledovat v televizi.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Po většinu pátku bude velká oblačnost s tím, že odpoledne by se mohly objevit přehánky, někde i déšť, dokonce i bouřky, a to s velkými nárazy větru. Takže vezměte určitě za vděk opět starým dobrým radarem a než někam vyrazíte, mrkněte na něj, jak moc se vás tohle počasí týká. Teploty dnes v maximech na 28 stupních Celsia, na horách 23.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Na pátek je tady. Balíte třeba na dovolenou, na víkend? Jakou nejzbytečnější věc jste si kdy zbalili? Mrknem na to. Fajn pátek přeje Bára Škrybová.

Jméno, které nikdo neumíme vyslovit, ale nádherná letní písnička na Hit Radio FM+. Tak jdeme na to téma, který já už jsem před chviličkou nastínila. Jednoduše, pojďme rozebrat, co nejzbytečnějšího jste si sebou kdy vzali na dovolenou nebo na nějaký pobyt, je to jedno, co jste si prostě zbalili důležitě, ale vlastně jste to pak vůbec nepotřebovali. Já dneska hned po rádiu odjíždím pryč a než jsem sem vyrazila, tak jsem si zbalila a říkám si, ty bláho, holka, na to, že jedeš jenom přes noc, tak to toho máš teda požehnaně. Štve mě to, teda musím říct, ale prostě to neumím jako nějak víc zredukovat. A to ještě, když balím děti, tak to je teda masakr, to je náhradní oblečení, náhradního oblečení krát 10 nejlépe a drtivou většinu samozřejmě potom dovezeme domů úplně netknutou, čistou, ale po každý je to prostě potom stejný. Takže pojďme, co nejzbytečnějšího jste si kdy vy zbalili sebou na dovču? 720 870 237, to je náš WhatsApp, a tohle, to jsou ATC Around the World, to je diskotéka, kterou v pátek prostě potřebujeme. Tak jo, díky, že jste s náma, krásný pátek.

0: nás tady balení. Tudíž je balení i to téma, které jsme před chvilkou tady spolu nadhodili. Jakou nejzbytečnější věc jste si kdy sebou zbalili? To probíráme na WhatsAppu 720 870 237. Lenka, ahoj Báro, já jsem si zbalila žehličku na vlasy. Celou dovolenou jsem měla vlasy v culíku, protože bylo 35 stupňů a stejně to vůbec nemělo cenu. Ahoj, ale ní rozumím. Robert, běžecký boty. Celý týden jsem si říkal, že zítra ráno určitě vyběhnu. Nikdy se to nestalo. Ahoj a hezký pátek. Robert, ale tohle mě vážně baví. Jak si většina říká, že jo? Jo, je tam posilka. Každý den si dám do těla aspoň půl hodinky a pak stejně skončíme většinou jen na té pláži nebo u bazénu s drinkem nebo nějakou dobrotu. Ale myšlenky jsou to hezký. Půjdeme dál, ještě pište. Je pátek, užijeme si to tady. 720 870 237, to je náš WhatsApp. Pište, namlouvejte. Cokoliv je vám libo a za chvilku Taylor Swift a Avicii.
1: Max útočí na regál.
2: Barča skvěle trefila nákupní koš.
1: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
2: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Prosecco přesně v italském stylu.
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležerním šarmem.
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: firma na zážitky.
6: CZ.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
11: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Kostele Losina.
12: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě,

0: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
1: A s kódem KSC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
1: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
0: Více informací v restauracích KFC.
2: To není možný, že to ještě nemáte.
3: Tak my taky čekáme, že jo?
4: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
5: Tak to musí stát na účtárně.
2: To už je po splatnosti.
5: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
6: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
7: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
8: To je gól, pánové! Užijte si fotbalové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U-n.cz.
9: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Všude zdejší, všude je fajn.
12: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello.

0: Více na tetadrogerie.cz.
1: Zvelebujete bydlení či zemědělský objekt? Volejte včas stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Avicii The Nights, krásná páteční muzika, s vámi Hit Radio FM plus 933, Bára Škrybová zdraví. Balení na dovolenou. Co nejzbytečnějšího jste si kdy sebou zbalili? To je téma, který jsme otevřeli a na WhatsApp mi od vás přišlo ještě pár zpráv, tak jdeme na ně, jo. Ivet mi píše. Minulý rok jsme jeli poprvé na přechod Alp po chatách, takže vše si nesete v batohu a 4 dny jste v horách. Samozřejmě váha batohu je důležitá, vše, co jsem balila, mělo své důvody. Po návratu domů jsem zjistila, že jsem úplně zbytečně měla v batohu gel na vlasy, který jsem za celé 4 dny nepoužila. Ale všechny kudrnaté ženy mě jistě pochopí. Pa Ivet. Ivet, pochopíme, já teda nejsem kudrnatá, ale jsem vlnitá. A pokud bys měla kam zapojit, tak bys si určitě sebou táhla i difuzer. O tom jsem přesvědčená, bez toho to nejde. Další. Ahoj, děti potřebovali plný kufr hraček. Asi nemusím podotýkat, že ten kufr ani neotevřeli. Krásný den všem, Péťa. Ano, máme stejný děti, asi. A Martin ještě. A pozor, jako to je boží, jo. V kufru jsem vezl rychlovarnou konvici. Pak jsem zjistil, že apartmán měl nejen konvici, ale i kávovar, tak jsem si vozil asi tak kilo navíc, jen tak. Martine, ale pro příště. Apartmány, tyhle věci jako většinou mají, no. Ale taky ti úplně rozumím. Parádní zprávy jste mi poslali, díky moc. A posílám na parádní páteční dopoledne Roxette. How do you do? I see.

0: Katka Marie Tichá, Byt 660. To je taková paráda, že se určitě jednou velmi směle zařadí tenhle song k srdcovkám. Ale na to se ještě nějakou chvilku počkáme, protože je to Katčina nejnovější věc. Srdcovka je ale třeba tohle z 96. Kdo nepoznal, tak jsou to Savage Garden samozřejmě. Písnička se jmenuje To the Moon and Back a já to vlastně dneska nechám jenom u téhle jedné ochutnávky. Ať se těšíte na srdcovky po 12. jsou tady pro vás na Hit Radio FM Plus a my si spolu dáme do 10. David a Getu třeba, anebo tady budou Linkyni. Tak krásný pátek.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
5: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
6: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
7: Nápady, typy, inspirace.
8: Šumava žije!
7: Šumava žije CZ.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
12: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň, autorizovaný prodej a servis vozu Hyundai v Plzni.
13: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
14: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
15: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu.
16: Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.
17: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
18: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
19: Zvelebujete bydlení či zemědělský objekt? Volejte včas stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
20: Hit Radio FM Plus.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Adele Rolling in the Deep, pořádná dávka energie na Hit Radio FM Plus minutku před 10. hodinou. Je pátek, Bára Škrybová zdraví, zprávy před námi, počasí a doprava právě teď. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, v Rokycanech v ulici Čechova máme hlášenou nehodu dvou aut. Osobák s dodávkou se potkali v Plané na Tachovsku, a to v ulici Plzeňská, tak na to pozor a šťastnou cestu. A vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Letní slevy právě odstartovaly!
3: Zažij léto naplno!
2: Když zábava, tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
6: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM Plus.
8: 10 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Banky a stavební spořitelny v červnu poskytly hypoteční úvěry za skoro 50 miliard korun. Meziročně je to nárůst o více než třetinu. Úrokové sazby pak v průměru stouply a dělaly přibližně 4,8%. Zámek v Nekmíři nedaleko Plzně zve na prohlídky opraveného podkroví. Po rekonstrukci v něm našla zázemí expozice, která mapuje 800 let historie tohoto sídla. Prohlídky probíhají vždy v neděli dopoledne a potřebná je předchozí rezervace termínu. Pište na info@zamek-nekmir.cz. Spojené státy dokončily další rozsáhlou vlnu úderů proti Iránu. Pokračovali už šestou noc v řadě. Odvetným vzdušným útokům Teheránu pak v noci čelili Kuvajt a opakovaně také Bahrajn a Katar. Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová na turnaji v Aténách prošly do čtvrtfinále, kde doplnili Sáru Bejlek. Turnajová trojka Krejčíková ve druhém kole zvítězila nad francouzskou Monetovou a sedmá nasazená Valentová si poradila s běloruskou Sasnovičovou.
7: Super ceny, tajné akce a bonusy jen pro členy. To je klub posluchačů Hit Rádia. Zaregistruj se a buď součástí naší party. Hitradio.cz.
0: Dnes naměříme v maximech 28 stupňů Celsia, na horách to bude 25. Bude zataženo, čekají nás i přehánky, déšť a nebo dokonce i bouřky a někde i silné, tak bacha na to.
7: Hit Radio FM Plus.
0: Pátek je tady, už kroutíme dopoledne, za chvíli si budeme užívat víkend, no to je nádhera. Bára Škrybová s vámi, jdeme tančit.

Ježíš, to je velká paráda. Pátek dopoledne, Hit Radio FM Plus s vámi a Metcon Begin, tady teďko se taky zastavili. Už příští čtvrtek, ve čtvrtek, tedy 23. července, odstartují tradiční letní plzeňské filmové večery. A hned první projekce bude stát za to. Rodinné kino u Matoušů na Bolevci nabídne pohádku Princezna stokrát jinak. A pak už se můžete těšit na celé léto plné filmů pod širým nebem. Promítat se bude až do 5. září a zavítat můžete třeba na nádvoří plzeňského Prazdroje, do galerie města Plzně, do pivovaru Purkmistr, kafe Smetanka taky, anebo do restaurace Roští. Chybět nebude ani speciální projekce nové české komedie Někdo to rád v Plzni a ta proběhne 30. srpna v Lochotinském Amfiku a tady to pro vás připravili dokonce úplně zadarmo. Filmy se promítají za každého počasí, což je velmi dobrá zpráva, jen je třeba samozřejmě přizpůsobit tomu oblečení a taky vybavení. Kompletní program najdete na www.festivalfinale.cz a nezapomeňte ani na náš Facebook, protože právě tam se aktuálně soutěží o 5x2 VIP vstupy na film podle vašeho přání. Stačí nám tam do komentářů napsat, na který film byste vyrazili úplně nejradši. Hrajeme až do neděle. A jdeme na další muziku. Je pátek, Dopo, Switch Disco a Ella Henderson.

0: skoro 30 let už, neuvěřitelný. A jakou to má energii, co? Akorát na pátek. No nebojte nic, v energii budeme samozřejmě pokračovat. Alex Van Ordinary, to už je taková naše stálice a jistota na Hit Radio FM+. A pak přijde věc, na kterou teda já se velmi těším osobně. Další pecka obrovská, Rudimental, Waiting on Light, taky parádní páteční věc, řekněme předvíkendová věc klidně, tak určitě laďte dál, naše Hit Radio FM+. Nádherný dopoledne všem, přeje Bára Škrybová.
1: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
2: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
1: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
2: Štefela,
1: Lourdes Manuel,
2: Vadlej,
1: Švábíková a další.
2: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
1: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
2: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
1: Lístky a program na ticketportal.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
6: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.
7: Ithaca's king is coming back.
6: Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
8: No one could stand between my bed and home.
6: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
10: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
11: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším Datart nákupy?
12: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Pozor, hledá se svářeč. Lokalita sváření Elitex Nepomuk. Zvláštní znaky, umí COčko nebo TIK a nezalekne se výzvy. Jsi to ty? Přihlas se. Máme pro tebe práci, co drží pohromadě. A to doslova. Elitex Nepomuk. Česká firma, práce na jistotu a spoustu benefitů. Mrkni na elitexnepomuk.cz.
15: For camping. Venku je nám krásně.
16: Tady chci bydlet.
15: Venku?
16: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
15: A kde bude ložnice?
16: Na louce pod hvězdami.
15: To je ale velká ložnice.
16: Největší na světě.
15: No jo. A co koupelna?
16: No, v potoce.
15: A sousedi?
16: Už se hlásí.
15: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
16: Jo, tady nám je krásně.
15: For camping. Venku je nám krásně.
17: Co se tady děje?
18: Co se chystá?
19: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
20: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
19: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
21: Zvelebujete bydlení či zemědělský objekt? Volejte včas stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.

Jo, taky už je tady s náma tahle paráda pár let a pořád je skvělá. Díky, že ladíte v pátek dopoledne Hit Radio FM+. Přesný čas máme 10 hodin 34 minut. Ano, je pátek. Páteček, to je obrovská paráda. Je fakt, že se nám to trošku zatahuje venku. Měly by přijít jak přehánky, tak déšť, tak i bouřky. Vlastně si můžeme opět vybrat, což je aspoň trošku pozitivní. Ne, že bychom to mohli nějak ovlivnit, ale vybírat si můžeme. No a co se týče výhledu na víkend, tak to vlastně bude úplně stejný po oba dva dny. Jen se nám teda budou měnit ty teploty. Zatímco dnes čekáme v maximech asi 28 stupňů, zítra už to bude jenom nějakých 24 a v neděli dokonce 21, takže koupačky asi ne. Nevím vlastně, co je ideální na tohle počasí. No takhle, když si vezmete pláštěnku, nějaký prší plášť, tak můžete vlastně kamkoliv do přírody, aspoň vám nebude hic. Jen teda taky pozor na ty bouřky, no, hlásí je někde i silný, takže zase fakt koukejte na ten radar, ať vás to někde nečapne. Díky, že v pátek dopoledne posloucháte Hit Radio FM+. Já vám posílám Dido, White Flag. A to je taky moc hezký.

0: Damiano David the first time na Hitrádiu FM Plus 10.41. Tyjo, a víte, že za týden už se budeme všichni scházet na Švihově?
1: Kam vyrazit?
0: Příští víkend totiž na Švihově proběhnou hrady, respektive pátek 24. a sobota 25. července. V ten pátek se vstup otevírá v 15.30 a v sobotu už v 10.30. A po oba dva dny se na vás těší náš stánek Hitrádio FM+, kam se určitě přijďte podívat, načerpat síly, případně třeba schovat před deštěm, doufám, že to nebude potřeba, ale případně přijďte. Zahrát si můžete pukec, nechat si udělat třeba tetovačku a tak. Hlavně teda na hradech poslouchejte muziku. Line-up je letos zase úplně super. Dan Landa, Miraj, Vypsaná fixa, Grey 256, Lenny Bude, Krucipisk, Harley, MiG-21 a tak dále a tak dále. Koukněte se na stránky www.hrady.cz, tam všechno zjistíte, přečtete, uvidíte, no a stále si tam můžete i kupovat lístky. A my už se nemůžeme dočkat. Co vy?
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz. Jenom hity. Hitradio.
2: Já, nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
6: Slevy až 60% na sezónní zboží. Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
7: Už tam budem?
8: Nech toho.
7: Raději už tam budem.
8: Přestaň. Štěl mě vedro.
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Nákupy v onlineshop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
13: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
14: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
13: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
14: Štefela,
13: Lourdes Manuel,
14: Vadlej,
13: Švábíková a další.
14: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
13: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
14: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
13: Lístky a program na ticketportal.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
18: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Hit Radio FM+.
19: Zlepši si náladu.
1: Z
19: zlepši si náladu.

0: Cyril Stumbling na Hit Radio FM Plus chviličku před 11. hodinou. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. V Rokycanech se aktuálně vyšetřuje nehoda dvou aut, a to v ulici Čechova. A došetřuje se taky nehoda dodávky a osobáku, a to v Plané na Tachovsku, konkrétně v ulici Plzeňská. Tak buďte opatrní, šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Aktuality z Plzně.
2: Plzeň staví nové domovy pro lidi s kombinovaným postižením a pro lidi s poruchou autistického spektra. Obě pobytová zařízení budou stát v ulici Na Chmelnicích. Pokračuje radní města Plzně Jiří Šrámek.
3: Mám z toho obrovskou radost, protože to jsou věci, které tady dlouhá léta již nebyly, bylo investováno spoustu peněz. Zvlášť domovka osoby s poruchou autistického spektra nevznikla lehce, bylo toho spoustu naslibováno a jsem rád, že to dotáhli do zdárného konce. Domov pro pas, takzvaný pas dům, tak ten bude mít takzvaný dvě domácnosti po 6 klientech, to znamená 12 klientů a nohářek 2, tak bude mít 4 domácnosti po 4 klientech, takže celkem kapacita 16 klientů. Obě dvě zařízení budou celkem 28 klientů.
2: Výstavba obou domů vyjde na skoro 180 milionů korun bez daně a hotovo by mělo být za rok a půl.
1: Aktuality z Plzně najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
4: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
5: Máme 11 hodin, jsou tady krátké zprávy a Bára Purkártová. Příjemné dopoledne. Češi častěji navštěvují méně známá místa v tuzemsku. Potvrdili to prodejci, podle kterých roste obliba krátkodobých pobytů na 3 až 5 dnů. Mezi letošní oblíbené tuzemské destinace patří například Olomoucký kraj nebo severozápadní Čechy. Chodskou Lhotu čeká výraznější proměna. Plzeňský kraj tam investuje nejen do rekonstrukce vozovek, ale také veřejného prostranství. Modernizací projdou autobusové zastávky, přibude nové osvětlení a kompletně se obnoví dopravní značení. Práce za asi 40 milionů začnou ještě teď během července. Hory mají další oběť. Smutná zpráva dorazila tentokrát z Pákistánu, kde přišel o život 46-letý český horolezec. V tomto týdnu tak jde už o třetí oběť. Dva muži z Česka zemřeli v noci na středu při výstupu na Mont Blanc. Nový ročník NHL v Zámoří odstartuje 29. září. Na programu bude během noci na středu našeho času celkem 5 zápasů. Carolina na úvod nastoupí proti Floridě. Hned první hrací den tak ozdobí vzájemný souboj posledních dvou šampionů.
1: Tvoje rádio, tvůj klub. Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia a získej přístup k soutěžím i bonusovému obsahu. Registrace běží na webu hitradio.cz.
0: No, tak už se nám to na většině území pěkně zatahuje a bude to takhle vypadat i po celý pátek, potažmo víkend. Čekáme přehánky, déšť a dokonce i bouřky. Teploty dnes v maximech 28, na horách 25.
1: Hit Radio FM Plus.
0: Poslední dopolední hodinka před námi, už to bude, už jenom chvilku a začne víkend. Na úvod 11. Robbie Williams, Bára Škrybová ještě chvilku s vámi.

Zuuu, Shakira, Hit Radio FM Plus s vámi 12 minut po 11. Máme léto a to je samozřejmě taky sezóna melounů. A meloun to je skvělá letní svačina, je to osvěžení třeba k vodě nebo prostě jenom taková jako dobrota, když máme chuť na něco sladkého a šťavnatého. A navíc meloun tělu dělá docela dobře, protože samozřejmě plný vody, takže v horkých dnech pomáhá i s hydratací a s dodržováním pitného režimu. Obsahuje vitamíny, minerály a taky antioxidant, který se jmenuje likopen. A ten pomáhá chránit naše buňky a prospívá třeba i zdraví srdce. A právě ten stojí i za tou krásnou červenou barvou melounu. Jinak meloun není ovoce, je to zelenina, protože botanicky patří do stejné rodiny jako okurky, dýně nebo cukety. A pokud máte pocit, že jste už někdy viděli jako opravdu obří meloun, tak klídek, protože asi pravděpodobně neviděli. Ten největší meloun totiž vážil přesně 159 kilo a to už by se dalo i vydlabat a mít z toho třeba lodičku, než nám to uhnije. Jinak teda, když máme těch melounů, dáme si i praktický tip. Než začnete meloun krájet, tak ho určitě umýte, protože tím krájením se ze slupky můžou přenést bakterie na dužinu. Toť meloun, jdeme na další páteční muziku. Rickston.

0: 11.23, pátek dopoledne. Díky, že s vámi v tomto čase Hit Radio FM+. Bude fajn, když s vámi Hit Radio FM+ bude i nadále, a to v jakémkoliv čase. A třeba v tom po 15. hodině, to znamená u Divokého západu, si můžete ještě dneska vyhrát lístky na Hrady. Tak určitě laďte. No a já vám za chviličku pošlu Houcíra tu svít, anebo tady bude Kate Ryan, Ela Ela. Tak buďte s náma. Mějte krásný páteční dopoledne.
1: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Cesta na zákaznické centrum, to už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoliv a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskákarta.cz a cestuj chytře, ne zbytečně.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
9: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
8: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
9: Štefela,
8: Lourdes Manuel,
9: Vadlej,
8: Švábíková a další.
9: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
8: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
9: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
8: Lístky a program na ticketportal.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů.

0: Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Ela Kejtra je na Hit Radio FM Plus, víkend na spadnutí. Kladete-li si otázku, kam vyrazit a opravdu nevíte, jako co s tou otázkou, jak si naložit, tak se podívejte k nám na stránky www.hitradiofmplus.cz. Tam v sekci kam vyrazit, překvapivě, opravdu najdete spoustu tipů. Bára Purkartová si s tím dává vždycky práci a fakt si tam každý najdete to svý. Já to vezmu zase odzhora, vlastně na mátkou. 17. července, což je dneska, třeba prohlídka bednárny plzeňského Prazdroje, 90ky na zámku Kinžvart, o víkendu mezinárodní sraz korvet v Plzni, zítra keltský den na Radyni, což je taky krásný, vezměte děti a vyraste, a tak dále, takovýhle typů my tam pro vás opravdu máme nespočet, tak se podívejte a opravdu si tam určitě něco vyberete, pokud tápete. Mějte krásný zbytek pátečního dopoledne, mějte nejlépe perfektní den, tady perfect day, mám to tady pro vás a nahrálo to spoustu umělců dohromady. Just a perfect day. Drink sangria.

Miles Smith, Nice to meet you, to je písnička spíš k setkávání, ale my se spolu jdeme loučit. My se spolu uslyšíme zase v pondělí od 9 do 12, ale bylo krásný s vámi takhle v pátek dopoledne být. Užívejte zbytek pátku po 12. Samozřejmě srdcovky, nějaký to lákadlo už jsme si dneska dali, ale bylo jenom jedno, abyste se nechali překvapit. Tak já doufám, že budete spokojený, co doufám. Já jsem přesvědčena o tom, že budete spokojený se srdcovkama. Laďte taky divoký západ po 15. Zase se hraje o lístky na Hrady. No jak říkám, v pondělí se slyšíme. Mějte se krásně, užívejte víkend. Ahoj, Bára Škrybová se loučí.

0: se recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
1: Matrace za hobičku.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lep.
3: Porsche Plzeň.
4: Už víš, co mají v Porscheti?
5: V jakým Porscheti?
6: No přece v Porsche Plzeň.
5: Tak to mě zajímá, povídej.
6: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
5: No a?
6: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
5: Takže takovej skladový výprodej.
6: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
7: Teď se fakt vyplatí přijet.
8: Porsche Plzeň.
9: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
10: Ekokom. Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
16: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
17: Vinetu!
16: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
18: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
19: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
18: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
2: Hit Radio.
4: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu FM+.
7: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Došetřuje se nehoda na Tachovsku. Opatrně v Plané, Plzeňská ulice. A dva osobáky jsou v sobě v Rokycanech, tam pozor v Čechově ulici. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
1: Letní slevy právě odstartovaly!
2: Zažij léto naplno!
1: Když zábava,
2: tak Mironet!
1: Klikni dvakrát!
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude je
4: fajn. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
6: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Za první pololetí tohoto roku zemřelo na českých silnicích 31 motorkářů, to je o 11 více než za stejné období loni. Těžce se zranilo 160 jezdců. Zástupci ministerstva dopravy a policie upozornili, že v létě motorkářská sezóna vrcholí a riziko nehod významně roste. Sečení luk každoročně ohrožuje tisíce mláďat volně žijících zvířat, proto je dobrovolníci po celé republice i letos pomáhali myslivcům a zemědělcům zachraňovat. Pokračuje vedoucí projektu Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
7: Zatím nejsou známa čísla a statistiky za všechny spolky, nicméně za naši lokální skupinu působící v jižních Čechách už máme jasno. Letos jsme zmonitorovali, vynesli nebo vyhnali na 1500 srnčat a dančat.
6: Kromě toho i desítky zajíčků a také označili mnoho hnízd, ať už drobné pernaté zvěře nebo hnízd pěvců. Americký prezident bude v neděli přihlížet finále fotbalového mistrovství světa mezi Argentinou a Španělskem v New Jersey. Oznámila to mluvčí Bílého domu. Komu bude Donald Trump fandit, neuvedla. A teď ještě něco z regionu.
8: Karlovy Vary využily období letních prázdnin k opravám některých ulic. Důvodem je slabší provoz, kdy řada lidí vyrazí na dovolenou nebo na chaty a chalupy. Začala proto i rekonstrukce Buchenwaldské ulice, která je částečně neprůjezdná. Omezení se dotklo i linky hromadné dopravy číslo 21. Hotovo bude v září.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
8: Podle předpovědi u nás na západě Čech bude většinou polojasno nebo oblačno. Mají se objevit přehánky a taky bouřky. Teploty se usadí mezi 25 a 28 stupni.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Tak co, těšíte se? Hezké poledne, 12:02, s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě srdcovky. Jo, opět fantastické hity, ale jsou What a Flow, Bad Bad Bad, Shakin' Stevens, Sonic, no a odstartují to Savage Garden. A myslím si, že song, který nejenom, že oni poprvé s ním opravdu prolazili, ale navíc je to song o tom, jaký to vlastně je být člověk, jaký to je snažit se vyjádřit všechny svoje emoce a pocity a věřím, že si ho užijete.
0: Hit Radio FM Plus.
1: Vydáváme se do roku 96. Tohle jsou Savage Garden a To the Moon and Back. První dnešní srdcovka.

0: To the Moon and Back, to jsou Savage Garden, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Další dnešní srdcovkou je song z roku 2000, určitě ho moc dobře znáte. Zpěvačku Sonic určitě taky. Co je důležitý, tak tenhle song byl z toho prvního alba, jo, a zvládl v podstatě naprosto vyhrát, jo, v rámci toho, což se úplně ne vždycky děje, když vydáte první album, že jo, ne vždycky je to hned to ono, ale tady se to povedlo. V podstatě v britských žebříčcích to bylo na druhém místě a třeba, co je zajímavý, tak v Chorvatsku na prvním, jo, no v Chorvatsku mají skvělý vkus, očividně Sonic a Sky právě teď.

Velšský zpěvák Shakin' Stevens a song z roku 81 na Hit Radio. Mimochodem, tahle srdcovka, já si třeba pamatuju, že jsem to před 15, možná 20 lety slyšela v rádiu a pak jsem jí hrozně dlouho nemohla najít. Tak jestli na tom byl někdo podobně? Tak to byla ona, jo? Shakin' Stevens, You Drive Me Crazy. Za další srdcovkou se přesouváme do Skotska do roku 95. Song, který byl nejoblíbenější v Británii, Irsku, ale taky na Islandu. Tohle jsou Wet Wet Wet a Julia Says.

0: Skvělý spojení Alesou a Taflou v éteru Hit Rádia.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ano, srdcovka z roku 2014. Mimochodem o několik let později, v roce 2023, Aleso hrál tenhle konkrétní song na finále Evropské ligy. Jo, vidíte to, po 9 letech pořád je to pecka. Teď samozřejmě po ještě více letech. Další srdcovka. To je ta na vás. Je to tak, je to ta vaše. Už jsme jinak skoro ve finále, ale ještě musíme zvládnout tu vaši. A to znamená, že právě teď berte telefony a pište na 777, zřejmě po ještě více letech. Další srdcovka. To je ta na vás. Je to tak, je to ta vaše. Už jsme jinak skoro ve finále, ale ještě musíme zvládnout tu vaši. A to znamená, že právě teď berte telefony a pište na 777 937 777.

0: za chvíli. Do té doby třeba Benson Boone nebo David Guetta.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
7: Mirá,
6: Rybičky, Hrady.cz. 24. a 25. července Vodní hrad Švinov.
7: Mikové,
6: Harley,
7: Xindl X,
6: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
8: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
9: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
10: Jak zní Bavorsko? Přijeďte do Frajungu a zažijte hudbu všemi smysly. Bavorská zemská výstava nabídne multimediální cestu od tradičních tónů až po současné hudební styly, interaktivní zážitky i prostor vytvořit si vlastní rytmus. 25. a 26. července patří program Plzeňskému kraji. Čeká vás český folklor, tradiční řemesla i regionální speciality. Hudba nezná hranice. Zažijte ji ve Frajungu. Víkendový program Music Über die Grenze je financován z programu přeshraniční spolupráce Interreg Bavorsko-Česko 2021 až 2027 z fondu malých projektů.
11: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana. Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu. No one could stand between my head and home. Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
12: Letní novinkou pro tento týden jsou Barbecue Twister nebo Barbecue Zinger.
13: A s kódem KFC LETO si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
12: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
13: Tak využijte kód KFC LETO a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
12: Více informací v restauracích KFC.
14: To je gól, pánové! Užijte si fotbalové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U-n.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
18: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exkluziv, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.

0: Zvelebujete bydlení či zemědělský objekt? Volejte včas stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Forever Young, David Guetta, Alphaville a Ava Max v éteru Hitrádia. A je čas.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Je čas dát si tu vaší poslední dnešní srdcovku. Vybrala jsem zprávu od Kuby a hned pochopíte proč. Píše, moje srdcovka je premiér Hrobař. První písnička, u které jsem viděl videoklip u tety na kabelovce. Tyjo, vzpomenete si, jaký videoklip jste viděli úplně první? To je totiž docela jako zásadní záležitost, takže chápu, že z takového songu se stane naprostá srdcovka. Takže jdeme do roku 93 za touhle naprostou legendou. Premiér a Hrob.

0: Klára Soler v éteru Hit Rádia. Přeju vám krásné odpoledne. No a polovina července, to znamená jediné. Je čas na to, aby se nám opět zkazilo počasí a začalo pršet. Jo, to se stane, samozřejmě. A protože co by to bylo za červenec v Česku, aby půlka nepropršela? Jo, když se tak ohlédnete zpátky do těch let, je to tak. Opravdu. No a čeká nás opravdu zima a dešť. Pravděpodobně se to trefí do té doby, kdy máte dovolenou. A že ji některý určitě máte. Že jo? Ale hele, má to i svá pozitiva, no. Nebudeme muset zalývat kytky, třeba se napraví to sucho, který teď v Česku vládne. A v říjnu má být nádherně. No, abyste z toho nevěšili hlavy, tak trochu morální podpory tady od Kelly Clarkson. Za chvilku do uší, k tomu taky Hunter X nebo Poetika.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Prosecco přesně v italském stylu?
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
6: Mionetto. Víc než jen prosecco.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
8: Mirá.
7: Rybičky. Hrady.cz. 24. a 25. července Vodní hrad Šumava.
8: Migové.
7: Harley.
8: Single X.
7: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na hradě Švihov za podpory Hit Rádia FM+.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
10: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
11: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
12: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Kostele Losina.
13: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě, hlavně se tam dobře vyspěte. Postele Losina vám přejí krásné léto plné odpočinku a zdravého spánku. Postele Losina.
14: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
15: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
16: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House z 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
17: Klikni!
18: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
17: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
18: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
17: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
18: Když repráky, tak Mironet.
17: Klikni dvakrát.

0: Zvelebujete bydlení či zemědělský objekt? Volejte včas stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Idols na Dvor Again, posloucháte Hit Radio těsně před 13. hodinou. Za chvilku Gotye a Kimbra nebo Imagine Dragons, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Na dálnici D5 čeká omezení kolem kilometru 49. Je to ve směru na Plzeň, kde se pohybuje vozidlo údržby. Projíždějte s opatrností. Vaše další aktuální info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB. Plzni na Nepomucké.

0: Franto, co jsi to zaskoupil?
1: Zavařovací hrnec.
0: A co budeš dělat?
1: V létě okurky, v zimě svařák.
2: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domu-elektro.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
6: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
5: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
6: Když repráky, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
7: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
8: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezké odpoledne. Studená fronta dnes do Česka přináší bouřky. Meteorologové vydali výstrahu s nízkým stupněm nebezpečí, která platí pro celou republiku od teď do půlnoci. Čekají se potenciálně silné nárazy větru, dalším rizikem budou přívalové srážky a objevit se mohou i menší kroupy. Evropská komise představila revizi systému ETS 1. Hodlá zachovat bezplatné přidělování emisních povolenek i po roce 2030, nově ho ale chce více propojit s investicemi do dekarbonizace. Firmy tak budou muset pro pokračování této podpory předkládat a realizovat plány na snižování emisí. Tenistky Barbora Krejčíková a Tereza Valentová včera na turnaji v Aténách postoupily do čtvrtfinále, kde doplnili Sáru Bejlek. Krejčíková ve druhém kole zvítězila nad Carol Monet z Francie 6-0-6-2, Valentová porazila Bělorusku Aleksandru Sasnovič 6-3-6-2. A teď ještě něco z regionu.
10: Na kole v Plzni vyrazí unikát. Zkušební jízdy si u nás otestuje nejnovější tramvaj z produkce plzeňské Škodovky Vůz 52T. Jde o moderní pětičlánkové vozidlo dlouhé skoro 32 metrů. Sveze přes 200 cestujících. Kvůli zkušebnímu provozu ale v Plzni bude zatím jezdit bez nich.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
10: Na západě Čech nás dál čeká polojasno nebo oblačno s teplotami mezi 25 a 28 stupni. Dorazit mají občasné přehánky a k večeru taky bouřky.
11: Hezké odpoledne, 3 minuty po 13. hodině. Řítí se na nás bouřky, tak uvidíme, co z toho dneska reálně bude. Nějakou tu jistotu ale máme. A to jsou další hity Gotye a Kimbra a teď Rihanna a Calvin Harris.

Imagine Dragons v éteru Hitrádia, krásné odpoledne. Dneska je světový den emotikonů. No a protože emotikony se neustále vyvíjejí a nejenom tím, kolik jich je, ale taky významem, tak si dáme rychlý opáčko. Palec nahoru. Pozor, pozor, ten je přípustný pouze, pokud ho otec posílá svému dítěti. Jinak je pasivně agresivní. Mrkací smajlík, tak toho okamžitě smažte, páč, ten je pasivně agresivní úplně vždycky, jo. Vyplazený jazyk, no tak to je hodně ostrý flirt, jo, bacha na to. Potom takový ten, jak se jenom usmívá, takový ten, víte, jaký ho myslím, úplně obyčejný úsměv, tak ten je pro jí taky hodně divnej, jo. Obecně prostě opatrně se smajlíkama. Ale zase ne, že nepošlete žádnýho, protože to potom znamená, že se na toho druhého člověka zlobíte. Telefonování už vlastně nezní tak špatně. Co? Další hity do uší, za chvilku Pink a teď Sigma a Nobody to Love.

0: Eteru Hitrádia. Krásné odpoledne všem, smajlíky jsme probrali, to je jasný. Ale teď prosím vás, dneska je taky světový den, obejme své dítě. A to je hrozně hezký, jo. Zároveň to nemusí být tak snadný, protože je možný, že vaše děti jsou aktuálně ve věku, kdy nechtějí. Jo, pojďme si říct, že tohle období tam je, nebojte, oni z toho zase vyrostou, jo, pak už zase budou chtít poňuňat a budou chtít na všechno znát váš názor, až do 50 přibližně. Takže dneska, pokud náhodou se budou cukat, tak za nějakou úplatu, jo, něco jim za to nabídněte, řekněte, že prostě, když je to takhle významný den, takže prostě musí, jo, že jim to vzkazuju, tak jo. Objímání a taky krásnému pátku další hity. Za chvíli Kalet nebo Eva Farna a Miraj, tak buďte s námi.
1: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu. Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Chtěj mě vedro!
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
9: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
10: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
11: Sudovi šrot, republice ocel.
12: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
13: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
14: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
15: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
16: Všude zdejší, všude je fajn.
17: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

Zvelebujete bydlení či zemědělský objekt? Volejte včas stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz. Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se

Eva Farná a Mirai v éteru Hit Rádia. No a teď k jinému českému interpretovi, protože možná patříte mezi ty, kteří už odpočítávají. A ano, přesně za 3 týdny, 7. srpna 2026, to celé vypukne na Letenské pláně. Marek Ztracený pořádá největší koncert svého života. On to pořád posouvá, jo? Příště nevím, kde to bude, to už nevím, jo? Každopádně Letenská pláň se opravdu nezatržitelně blíží. 96 tam byl Michael Jackson, 2003 Rolling Stones, 2026 Marek Ztracený. Takhle, koukala jsem na lístky, už toho moc není. Jo, takže pokud byste chtěli být součástí téhle naprosto legendární události, a ona bude nezapomenutelná, to mi věřte, protože tohle Marek Ztracený prostě umí, tak asi moc neváhejte, protože termín se nezadržitelně blíží. No a Markovi držíme pěsti, ať je to opravdu naprosto fantastický. My si dáme jednu fantastickou věc. Tohle jsou už totiž Liquido a jejich Narkotik. Tak si to užijte a hezké odpoledne.

0: Tohle je tedy Svým z Féteru Hit Rádia. Přeju krásné odpoledne, 3:15 a co víc, je pátek. Ano, pokud jste si třeba nebyli jistí, tak jo. Teď je čas povolit ty emoce, zaradovat se, pokud teda před sebou máte volný víkend, to je sen. Jo, je tam tohle, ale pokud jo, tak teď je čas se radovat. Ten nejlepší soundtrack k vám k tomu zařídíme my. Za chvíli Justin Timberlake, Rehab nebo Clean Bandit.
1: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
4: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
3: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
4: Štefela,
3: Lourdes Manuel,
4: Vadlej,
3: Švábíková a další.
4: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
3: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
4: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
3: Lístky a program na ticketportal.cz.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším, Datart nákupy?
12: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
13: To je mazec.
12: Datart, opravdový elektrospecialista.
14: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
15: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
16: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
17: Hit Radio. Zlepši si náladu. zlepši si náladu.

0: In My Head, to je Rehab v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne, za chvilku 14 hodin čekají nás Linkin Park nebo Lady Gaga, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Zdržení teď hlásí Blovice. Dávejte si pozor v Setecké ulici. No a dál opatrně taky v centru Plzně, kde se pracuje na Americké a neprůjezdná je i ulice na Roudné. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
4: Letní slevy právě odstartovaly!
5: Zažij léto naplno!
4: Když zábava,
5: tak Mironet!
4: Klikni dvakrát!
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude
6: zdejší,
7: všude je fajn.
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
9: Hi, this is Ed Sheeran.
10: Hi, this is Madonna.
11: Hi, it's me, Rita Ora.
12: I'm Macklemore.
13: I'm Dua Lipa.
14: Monterey není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monterey.cz.
15: On air.
16: Online.
15: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
17: Bylo 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. V Národním parku Šumava hoří les, a to mezi Stožcem a Novou Pecí na Prachaticku, na ploše 50x50 metrů. Požár zasáhl kořenový systém a došlo k němu ve velmi těžko přístupném terénu. Podle hasičů se ale oheň dál nešíří. Požár na Šumavě je v posledních letech ojedinělý. Stavební úřad potrestal poslance Filipa Turka za dvě stavby, které v pražské Dubči vznikly bez povolení, mu uložil pokuty v celkové výši 200 tisíc korun. Jeden přestupek úřad označil za nedbalost, druhý za úmysl. Bílý dům suspendoval technika, který obsluhuje čtecí zařízení Donalda Trumpa. Muž čelí podezření, že vydělal více než 100 tisíc dolarů sázkami na to, co prezident řekne ve významných projevech. A teď ještě něco z regionu.
1: Tachov investuje do kvalitní lékařské péče. Druhým rokem radnice podpoří doktory, kteří se rozhodnou pracovat ve městě. Kromě finančních prostředků mohou využít městské byty, místo pro ratolest v dětských skupinách nebo školách, anebo technickou pomoc při rekonstrukci a vybavení ordinací přímo na poliklinice v Tachově.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Během odpoledne u nás na západě Čech budeme mít většinou oblačno nebo polojasno. Předpověď slibuje přehánky, bouřky a teploty kolem 28 stupňů.
0: Krásné odpoledne, 3:14 s vámi stále Kateřina Pechová. No pokračujeme taky v těch nejlepších pátečních hitech. Za chvíli Linkin Park, taky Lady Gaga, ale teď už Safe and Sound. Tohle jsou Capital Cities, tak jdem na to, hezké odpo.

Capital Cities v éteru Hit Rádia. A pozor, je tady pravda nebo bullshit? A dneska taková hodně aktuální věc, protože asi se dost z vás chystá někam na dovolenou. A údajně 2/3 Čechů trpí na dovolené pocitem, že se doma o všechno nepostarali. Takový to zapnutá žehlička, odemknutý dveře, otevřený okno, dveře na balkon, jo. Je to pravda? Nebo jste, jakmile odjedete prostě úplně v klidu, že hele, jak to dopadne, uvidíme. Já třeba vždycky tak první dva dny se stresuju hodně a pak mi to začne být jedno na tý dovolený, jo. Tak, a říkám si, hele, uvidíme, do čeho se vrátím. Ale jinak je pravda, že 2/3 Čechů to takhle mají, že prostě na tý dovolen furt přemýšlíte, kolikrát se třeba jste schopni odjet a vrátit se, jo, mnohdy i třeba 100 kilometrů. Takže pište 777 937 777. Trpíte tímhle pocitem, že jste doma nechali něco špatně? A nebo jakmile odjedete na dovolenou, tak je vám to fuk. Já posílám další hity, teď jsou to Linkin Park.

Lady Gaga a Hold My Hand, posloucháte Hit Radio. No a řešíme tady, že 23 Čechů se stresují na dovolený tím, že doma něco nevypnuli, nevyřešili, nechali otevřen okna a tak dále. A vy píšete, jak to máte vy, jestli je to pravda nebo bullshit. Milan píše, já trpím tím, když se vrátím, jelikož když jsme pryč, tak tam jsou rodiče, kteří hlídají zvířata. Ale po každý při návratu je nějaký problém. Naposledy vyhořelo pár spotřebičů, včetně lednice a mrazáku. Jo, to jsou šťastné návraty. Nejenom, že musíte vybalovat kufry, ale ještě musíte zachraňovat půlku domácnosti, to je blbý. Denisa píše, my to máme hezky rozdělené. Já se stresuju celou dovolenou, že jsme určitě něco nechali zapnutý a manžel mě uklidňuje, že určitě ne. Já vždycky nadhodím nějaký spotřebič a on mi popíše, jak ho vypínal. A takhle se bavíme celou dovolenou. Vidíte? Z toho se dá udělat i výborná hra. Tak inspirace na letošek, až pojedete, tak si to jenom musíte rozdělit, kdo z vás bude ten stresař a kdo bude ten kliďas. Dál pište na 777-937-777, jestli je to podle vás pravda nebo bullshit. Jestli se na dovči stresujete, že doma ta žehlička stále běží. Další hity k tomu, za chvilku Coldplay, Little Sims a Burna Boy a teď už Morandi a Angels.

0: Play a Little Sims v éteru Hit Rádia a my řešíme, pravda nebo bullshit. A konkrétně to, jestli se Češi stresují, když odjedou na dovolenou, jestli doma nenechali něco zapnutýho, otevřenýho a tak dále. Řekla bych, že máme potvrzeno, že ano, stresujem se, prostě to tak máme, ale dá se to vyřešit velice chytře. Třeba Renča, ta píše, že ta je v klidu, protože přes dovolenou je u nich kamarádka, která hlídá jako strážce, krmí kočku a navíc jí stačí kdykoliv zavolat, když si nejste jistý. To je dobrý způsob mimochodem, to je praktický. No a potom máme ještě jeden způsob a to doporučím všem. Jarka píše, já trpím při každém opouštění bytu, byla bych schopná se několikrát vrátit. A řešení? Fotím sporák, konvici, zavřená okna a tak dále. Je to super. No jasně, takže prostě akorát budete mít plnou galerii fotek už před dovolenou, protože nafotíte celý barák. Ideální. Jarce, děkujeme, protože tohle je fakt super tip. Další hity za chvíli, jdou ší Leony nebo Kabáti.
1: Cesta na zákaznické centrum, to už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoliv a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí. Cesta na zákaznické centrum, to už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoliv a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného.

0: No včera bylo pozdě.
1: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom.
3: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana. Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu. No one could stand between my man and home. Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Kostelevo syna.
7: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě, hlavně se tam dobře vyspěte. Postele Losiná vám přejí krásné léto plné odpočinku a zdravého spánku. Postele Losiná.
8: Tak Renku, ty neřádej, jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
9: Asi 100 tisíc.
8: A ty s tím nic neděláš, jo?
9: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tožpak na právníka.
8: No prostě jdi na e-pohledávky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
9: No to se... jsou nějaký šamani, nebo co ne?
8: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
10: 1952 byla zahájena výstavba největší české přehrady Lipno.
11: A v západních Čechách vznikla firma Elitex.
10: Firma Elitex se 70-letou tradicí je i dnes, stejně jako před lety, spolehlivým expertem v oboru přesného strojírenství.
11: Elitex Nepomuk kombinuje šikovnost zlatých českých ručiček se zapojením moderních technologií, které ženou firmu stále kupředu.
10: Elitex.
11: Držíme se odkazu, sázíme na budoucnost.
12: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
13: Mirá.
12: Rybičky. Hrady CZ. 24. a 25. července Vodní hrad Švinov.
13: Mikové.
12: Harley.
13: Single X.
12: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
14: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
12: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
15: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle je Leony, Féteru Hit Rádia. No a takhle na konci pracovního týdne se asi dokážeme vžít všichni do jednoho pána, který prosím pěkně strávil na jednom ostrově sám 33 let, protože nechtěl s nikým mluvit. To je ale fantastický, 33 let sám na ostrově. Mauro Morandi přistál na ostrově Budely v 80. zahodil všechno, co nepotřebuje a žil tam velmi spokojeně, než ho teď vyhnali úřady. Strašný. Jako reálně by ten úředník, který podepsal jeho vystěhování, měl dostat zákaz vstupu na jakoukoliv pláž, měl by dostat zakázaný jakýkoliv dovolený, protože vyhodit 82-letýho starce z jeho ráje do světa sociálních sítí, AIčka, všech moderních technologií, to je absolutní vrchol nevkusu. To je příšerný. Jako v podstatě Mauro je jediný člověk na světě, který úspěšně ghostnul celou lidskou rasu na 3 dekády. Bohužel se musel vrátit. Tak mu držíme pěsti všichni, jo? A vy ghostěte všechny ostatní, třeba aspoň na víkend. Do uší teď k tomu Bryan Adams a Back to You.

0: to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
1: Dnes odpoledne budeme hledat pravou vůni léta. Jak podle vás voní prázdniny? Jako opalovací krém a nebo jako nohy v holinkách?
2: Já jsem si teda vzpomněl okamžitě na plnou tramvaj lidí. Zároveň ale třeba na grilování. Jak to máte vy, to probereme dneska po 15. hodině na divokém západě.
0: Hit Radio FM+.
3: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň, autorizovaný prodej a servis vozu Hyundai v Plzni.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
8: Mirá.
7: Rybičky. Hrady.cz. 24. a 25. července Vodní hrad Švina.
8: Migové.
7: Harley.
8: Single X.
7: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na hradě Švihov za podpory Hit Rádia FM+.
9: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
10: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
11: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Kostele Losina.
12: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě, hlavně se tam dobře vyspěte. Postele Losina vám přejí krásné léto plné odpočinku a zdravého spánku.
11: Postele Losina.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running.
16: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
16: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
17: Maminko!
16: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na...
18: firma na zážitky.cz.

0: světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu FM+.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdraví.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Došetřuje se nehoda na Rokycansku. Opatrně u nájezdu na dálnici D5 směrem od Ejpovic. Srazily se tam dva osobáky. Silnice je s opatrností průjezdná. Dál opatrně na Sokolovsku v Kraslicích. Nehoda dvou osobních aut se řeší v ulici Bedřicha Smetany. A končíme na Karlovarsku. Opatrně na trase Karlovy Vary Nejdek. U Mezirolí vás taky může krátce zdržet nehoda dvou osobních vozidel. Vaše další aktuální info z dopravy můžete psát k nám na náš WhatsApp. Číslo je 720 870 237.
1: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Franto, co jsi to zaskoupil?
5: Zavařovací hrnec.
4: A co budeš dělat?
5: V létě okurky, v zimě svařák.
6: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo.elektro.cz.
7: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
8: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
0: Bylo 15 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Začala platit výstraha před bouřkami. Až do půlnoci hrozí na celém našem území. Doprovázet je mohou lijáky, silný vítr a také krupobytí. Ve východní části země pak trvá také výstraha před vysokými teplotami. Opět můžeme spatřit vlky na srní. Dneškem se totiž znovu otevřela opravená vyhlídková lávka. Návštěvnické centrum srní má teď o prázdninách otevřeno každý den. Vlky je možné pozorovat od půl deváté do pěti. Lidé s roztroušenou sklerózou mají vyhlídky na lepší kvalitu života. Jak už od nás víte, vědci z Plzně vyvinuli speciální rehabilitační systém, který využívá virtuální realitu. Jak funguje, říká mluvčí Západočeské univerzity Andrea Čandová.
9: Nový systém od informatiků vytvoří klientům z běžného cvičení interaktivní úkoly. Například se musí hýbat po předepsané křivce nebo sbírat míčky. Pacient si nasadí VR headset a senzory umístěné na těle průběžně sledují pohyb rukou, trupu i hlavy. Výhodou technologie je také možnost dlouhodobě zaznamenávat a sledovat výsledky.
0: Terapeuti tak mohou postupně porovnávat pokroky pacientů.
10: Buď u toho, když se děje něco extra. Klub posluchačů Hit Rádia je tvůj klíč k soutěžím, bonusům i zákulisním informacím. Přihlas se na webu hitradio.cz.
0: Předpověď na sobotu pro západní Čechy slibuje zpočátku zataženo nebo oblačno, postupně ale i polojasno. Ráno a dopoledne bude častější déšť nebo přehánky. Na teploměrech zítra naměříme mezi 23 a 26 stupni. Konec počasí a začíná páteční divoký západ.
11: Radio FM+. Nádherný odpoledne, parádní pátek, od Aše až po Prahu. Dokonce i v Oselcích ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
12: Dva lístky na České hrady do Švihova, tři hity přesně na vaše přání a k tomu budeme hledat tu pravou vůni léta.
11: Nic necítím, je to dobrý. Posíláme další hity, je Číren, taky Jonas Blue právě teď, hezký pátek všem.

0: tady je páteční Hit Radio FM+. Hezký odpoledne všem, doufám, že užíváte poslední den v práci.
1: Co je podle vás pravá vůně léta? A jak podle vás voní prázdniny?
2: No za mě je to jednoznačně seno u babičky na zahradě.
3: Když se nad tím zamyslím, tak je to vůně spocených lidí v tramvaji.
2: Romantiku.
0: No, ty jsi chtěl něco romantického?
1: To nemusí být romantický, ale je to docela zajímavá otázka. Si říkáte, jak voní léto? Ne, možná totiž, když nad tím budete přemýšlet, tak se vám začnou vybavovat takový ty dávný vzpomínky z dětství. Možná to nevíte, ale čich je jediný ze smyslů, který je prakticky přímo napojený na paměť. Dokonce, když ucítíš nějakou vůni, tak se ti vyvolá vzpomínka rychleji, než kdyby si viděl třeba fotku. Říká se tomu nějaký proustův efekt nebo něco takového. A tak se ještě jednou ptám, jak podle vás voní léto?
3: To znamená v praxi, když si na rande sundáš boty, tak si tě ta žena bude ještě dlouho pamatovat.
2: Tebe jo.
1: Tebe určitě. 720, 870, 237. Ptáme se, jak podle vás voní léto, čím voní prázdniny. Dejte nám vědět.
0: Tohle LP Lost on You, krásný pátek všem na západ.

0: pořádní pátek. Krištof na Hitrádiu FM Plus 720 870 237. To je náš WhatsApp, kam nám píšete, jak podle vás voní léto.
1: Já musím říct, že pro mě to je jako vůně opalovacího krému. Já totiž, jakmile venku svítí, jsou ty tropy, třicítky a tak dále, tak prostě každý den ráno mažu děcka padesátkou. Takže pro mě je to prostě vůně opalovacího krému.
2: Na WhatsApp nám napsala taky Magda, že podle ní léto voní jako taková ta chvilka těsně po bouřce.
0: Zajímavý, ale jako něco na tom je, je pravda, že jako před bouřkou a po bouřce to vlastně hezky voní a že to k tomu létu jako patří.
1: No a já ti to tady asi musím drobet rozbít, Jakube, jo, protože lidi si myslí, že to co přesně ty popisuješ a Magda taky, takže to je třeba ozon a nebo taková ta větší vlhkost vzduchu. Opak je pravdou. Na vině je něco úplně jiného. To, co cítíme po bouřce v tom vzduchu, tak to jsou vlastně mikroby a mikroorganismy, které normálně žijou v půdě nebo na zemi, ale vlivem toho, když začne pršet, tak se vlastně dostanou do ovzduší a my je potom dýcháme. Hrozný je, že nám to ještě voní.
0: Po bouřce chodit ven s rouškou.
1: Vlastně, respirátor.
3: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
4: Přeci ho nevyhodím špinavej.
3: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
4: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
3: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
4: Aha, zase nějaká novota?
3: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
4: Co vám říkali?
3: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
4: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
3: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
4: To třídění je vlastně jednoduchý.
3: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
4: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
3: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
4: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Porsche Plzeň.
7: Už víš, co mají v Porscheti?
8: V jakým Porscheti?
9: No přece v Porsche Plzeň.
8: Tak to mě zajímá, povídej.
9: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
8: No a?
9: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
8: Takže takovej skladový výprodej.
9: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
6: Teď se fakt vyplatí přijet. Porsche Plzeň.
5: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
10: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
5: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
10: Štefela,
5: Lourdes Manuel,
10: Vadlej,
5: Švábíková a další.
10: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
5: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
10: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
5: Lístky a program na ticketportal.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
13: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
14: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
15: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem. Protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
16: Zvelebujete bydlení či zemědělský objekt? Volejte včas stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz. Hit Radio. Zvelebujete bydlení či zemědělský objekt? Volejte včas stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz. Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.

0: Tohle je naše krásný odpoledne. No boleť by ne, když je pátek, že jo? Posloucháte Divoký západ, Hit Radio FM+.
1: Je pátek, to znamená jediný, my hrajeme podle vás, máme pro vás hned tři songy na přání. Stačí napsat na náš WhatsApp 720 870 237, co byste chtěli zahrát právě teď. Ještě předtím Guru Josh Project. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Grunge Project a tady je divoký západ Hitrády a FM+, který každý pátek hraje podle vás.
1: Ano, a napsal nám na náš WhatsApp 720 870 237 Marek. Ahoj, léto mi aktuálně voní jako spálená spojka v oktávce, protože jsem dneska táhnul tkána na laně. Zahrajte mi prosím moji srdcovku Burmu Jones, třeba ta spojka vychladne.
0: Ty kráso, spálená spojka, no tak jestli funguje, ona vychladne, hele, ještě něco jako vydrží. Kdybyste chtěli taky cokoliv zahrát, není problém, náš WhatsApp je vám k dispozici.
1: A samozřejmě se taky ptáme, jak podle vás voní léto, strašně nás to zajímá. Já jsem říkal, že pro mě je to opalovák a jsem zvědavý, jestli to někdo budete mít jako čerstvě posekanou trávu třeba.
0: Ta tady ještě nepadla, to je pravda. Tady je Burma Jones a Samba v kapkách reštěná, hernej pátek všem.

0: Maroon 5, posloucháte Divoký západ Hit Rádia FM+, vždycky takhle na konci pracovního týdne. Je dobrý vrátit se k těm důležitým událostem, který se během týdne od pondělka až do pátku staly. Tak třeba, aspoň pro mě je to to, že v plzeňské katedrále svatého Bartoloměje se otevřely nebo našly ty časové schránky my jsme se do nich podívali.
1: Je to tak, jako krom novin z tehdejší doby, mimochodem je to rok 1991, kdy tam tu schránku ukládali, tak tam je i jakýsi popis toho, jak to tady vypadalo a cokolik stálo. A to mě teda zaujalo.
0: No to jsou ty nejzajímavější věci, tak pojď.
1: Litr benzínu. Kolik byste tak typovali, že mohl v roce 91 stát litr benzínu?
2: Já bych si to možná mohla pamatovat.
0: Dvacku?
1: Dvacku?
0: 20 korun.
1: Baru?
2: Tak 25.
0: Korun československých, myslím.
1: No samozřejmě, bavíme se o korunách československých. Jenom tak jako pro srovnání, chleba v té době stál 7 korun. Jo?
0: Jo, tak, aha, OK.
2: No, tak to jsme přestřeli.
0: To mění situaci, tak já jdu na 15 korun za litr benzínu. Mm-hmm.
2: Já dám 16.
1: 16. Nejste zase tak daleko, je to 18 až 19 korun. Což ale bacha, při přepočtu na dnešní ceny je celkem masakr.
0: Kolik?
1: Takže pokud bys to přepočet koeficientem, co o kolik zdražilo, tak by dneska litr benzínu měl stát 115 korun.
2: To jsme na tom ještě dobře.
1: No přesně. Takže jako tady nadáváme na nějakých 38, 39, 44, 115 na vás.
0: Hele, oni nadávali i předtím ty lidi, že to bylo drahý, ale ještě nebyly ty sociální sítě, že jo? Tak to nikdo neslyšel.
3: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
4: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
5: Max útočí na regál.
6: Barča skvěle trefila nákupní koš.
5: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
6: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
8: Mirář.
7: Rybičky. Hrady.cz. 24. a 25. července. Vodní hrad Šrina.
8: Michové.
7: Harley.
8: Single X.
7: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hit Rádia FM+.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
10: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
11: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
12: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
11: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
12: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
11: Maitreya. Inspirace srdcem.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
8: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
15: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
16: Zvelebujete bydlení či zemědělský objekt? Volejte včas stavitelství OK Plzeň. Postavíme, zateplíme a zrekonstruujeme vše. Stavitelství OK.cz.
17: Hit Radio FM+.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Zdravíme západní Čechy, tady je divoký západ Hitrádia FM+. Zprávy už za chvilku a v nich se dozvíte, že k termálu se opět vrátili kozy.
1: Ty ale takhle hanlivě mluvit Vojtce Čvančarový, to se nedělá.
0: Jakube!
1: Co je?
0: Takhle dezinterpretovat moji ani mi to spustí neleze.
2: Kluci, já vás zastavím, jo. Tyhle budou menší.
1: Než ty Jitky.
2: Jo.
0: Počkej, ale tak já si myslím, že máme lákat na ty zprávy, aby jako lidi poslouchali.
2: No tak někdo velký,
1: musíš to pořádně přifouknout.
0: Báro, prosím tě, můžeš nám říct, co bude obsahem zpráv?
2: No, kozy u termálu.
0: Výborně, poslechněte si to, teďka Miraj a Trips.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdělat.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.
1: Hej, Fonsi.

0: Luis Fonsi, Demi Lovato, posloucháte Divoký západ Hitrádia FM+. Jak to vypadá na silnicích, to se dozvíte před zprávama.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Taky teď vás může zdržet nehoda na cestě z Karlových Varů do Nejtku. Je to u Mezirolí, kde jsou v sobě dva osobáky. Pozor si dávejte taky na jižním Plzeňsku v Přešticích, v Husově ulici hlásíte nehodu osobního auta s motorkou. A pozor taky na cestě z Plzně do Písku. U Životic se srazila tři osobní auta a teď tam blokují jeden jízdní pruh. Další aktuální informace z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 877 237.
2: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
3: Jenom hity. Hit Radio.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
1: Bylo 16 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Vidět kozy u termálu v Karlových Varech? V těchto dnech nic neobvyklého. Opět se objevily na svazích v centru města, kde pomáhají s úpravou trávy ve špatně přístupném terénu, kam by se klasické sekačky nedostaly. Jak jim to jde, zjistíte, když se podíváte na náš Instagram. No a nová zvířátka jsou taky v Plzni, konkrétně u rybníku Senečák, kde je nová naučná stezka. Víc mluvčí radnice Eva Barborková.
11: Tato naše plzeňská novinka nepředstavuje klasickou naučnou stezku s s textem a obrázky. Tabule se siluetami zvířat rozmístěné v lese vybízejí děti přímo ke hře a pokud mají oni nebo například rodiče chytrý telefon, tak o zvířátku se načtením QR kódu na tabulce mohou dozvědět víc.
1: Zvířata je třeba pečlivě hledat. Třeba divočák nebo srnka se totiž ukrývají ve křoví. Stát dnes naposledy určil maximální ceny pohonných hmot. O víkendu půjdou zase nahoru. Litr benzínu může stát až 43,40. Naftu pak budou benzínky prodávat nejvýše za 42,10. Od pondělí už se pak budou ceny paliv řídit podle pumpařů.
12: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Zítra u nás bude zpočátku zataženo nebo oblačno, postupně ale bude mraků ubývat. Během dopoledne se ještě objeví i dešťové přehánky. Teploty se budou zítra pohybovat mezi 23 a 26 stupni.
9: Hit Radio FM+.
0: V této hodině pro vás budeme mít poslední lístky na České hrady v tomhle týdnu. Buďte dál s náma, jsme Hit Radio FM+.

0: Farben a Baby Goodbye. Tady je divoký západ Hitrády a FM+. Lístky na Hrady. Už příští víkend nás to čeká. Švihov a vy tam můžete být. 720 870 237. To je číslo sem k nám do studia. Když se dovoláte, tak lupeny můžou být vaše. Jdem to zkusit.
1: A my jdeme teďka rovnou brát někoho.
0: My už jsme někoho vzali.
1: OK, halo, halo, Hitrádio FM plus divoký západ, rozdáváme lístky na Český Hrady na Švihov. Kdo pak by tam rád chtěl?
2: Pavel, čau.
1: Ahoj, Pavle. Prosím tě, my tady dneska řešíme vůně léta, tak nám řekni, jak podle tebe voní hudební festival.
2: No, tak občas s podcenýma tělama.
1: Jasně, a to může být i hezká vůně, že ano?
2: Jo, někdy jo. Pivo, samozřejmě. Mm-hmm. No...
0: No jen to řekni. Nebuď slušnej.
1: Řekni, že to je tojka.
2: Jo, někdy to hodně cítit, no.
0: Ale krásný, krásný. Mimochodem teda, když bychom se vrátili zpátky, tak co je podle tebe vůně léta jako takovýho?
2: Tak posečená tráva se, no. Nevím, no, tak líp je krásný voní třeba.
0: Hele, krásn, dva lupeny na Hrady si myslím zasloužíš, my jsme tě potrápili celkem dost, tojky si řek, my jsme spokojení, víc vlastně pod tebe jako nechceme.
1: No teďka už je na tobě jenom to, aby jsi udělal teda čas, jak pátek, tak taky sobota, Švihov, Hrady.cz, Danlanda, skupina Miraj, Make 21, taky místní Trautenberci, hele, bude to velký mega.
2: Bomba, bomba, bomba.
0: Vydrž nám na drátě, dva lupeny jsou tvoje.
2: Díky.
0: Měj se krásně, ahoj. No a pro vás ostatní, blbá zpráva, tyhle byly poslední.

0: Ella Henderson na Rudimental, tady je divoký západ Rádia FM+. Doufám, že to šlape, hlavně cestou z práce. Jdeme na dopravu.
1: Jsme Hit Radio FM+ a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Je tady nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na nehodu na Sokolovsku. Stala se mezi obcemi Jindřichovice a Dolní Nivy, kde jsou v sobě dvě osobní vozidla. Dál opatrně taky na jih od Plzně v Přešticích, tam se nehoda stala v Husově ulici. A bourá se taky na hlavním tahu Plzeň Písek u Životic. Nehoda tří osobních aut tam blokuje jeden jízdní pruh. Na vaše další info ze silnic čekáme na našem WhatsAppu. Číslo k nám je 720 870 237.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hubičku.
4: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu. Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy, nejen nahoru a dolů. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana. Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu. No one could stand between nightmare and home. Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Raději už tam budem?
8: Přestaň! Chtěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
10: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
12: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
14: Slevy až 60% na sezónní zboží? Ano, v Makro. Pořiďte si vybavení na léto za mimořádné ceny. Například nerezový plynový grill Terrington House s 5 hořáky nyní koupíte se slevou 60% za 8699,90 z DPH. Vaše Makro. Nabídka platí pouze pro registrované zákazníky.
15: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností. A svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen

0: Je s váma Divoký západ Hitrádia FM+, tohle je skupina Jelen. A kdybychom tady mluvili bez háček a čarek, tak bychom řekli, že nás čeká song na praní.
1: Klidně i na žehlení. Na zehlený. 720, 870, 237, to je náš WhatsApp. Napište, co vám můžeme zahrát ještě předtím Shakira a Zoo. Come on, get
0: on up. Bychom řekli, že nás čeká song na praní.
1: Klidně i na žehlení. Na zehlený. 720, 870, 237, to je náš WhatsApp. Napište, co vám můžeme zahrát ještě předtím Shakira a Zoo. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we turn

0: 16 hodin a 28 minut. Přejeme krásný páteční odpoledne, tady je Divoký západ.
1: A my jdeme hrát podle vás. Píše nám Šárka, že jsme trefili teda hřebíček na hlavičku, protože doma akorát uklízí po těch, napsala jsem radech.
0: Počkej, to zní jako kdyby to byla moje Šárka.
1: Ne, myslím si, že to není tvoje Šárka, že by teda chtěla něco k tomu jako úklidu svižnýho. Baru, záleží jako u žen, co si pustíš k úklidu. Máte nějaký jako oblíbené songy? Něco jako rychlýho nebo?
2: Jako radši si pouštím svižnější, no. Ono potom jako ten úklid je tak jako šup.
1: A tančíš u toho?
2: Jo.
1: Ve okně? Jako... Šmrdláš to v okno?
2: No, s koštětem,
1: sousedí
2: no.
1: Se koukají.
2: Smějou.
1: Jo, jo, jo. Okej, okay. No tak dáme něco svěžnějšího. Tady je Ricky Martin, ať to jde od ruky.

0: Doufám, že to při pátku šlape, nejenom na silnicích. Tady je divoký západ. Kygo a za chviličku taky Lady Gaga a Abrakadabra, činasky první signální a dál hledáme vůni léta.
1: Já jsem řekl, že pro mě je to jednoznačně vůně opalovacího krému. Takovej ten drahej s těma minerálníma látkama, FPS 50 každý den, to mažu na děti, jakmile venku nějak jako svítí a nedokážu si léto představit bez téhleté vůně.
0: Já si myslím, a už to tady jako zaznělo, jo, Pavel, když se nám dovolil, tak to říkal, že je to přesně jako vůně posečené trávy, posečeného pole, seno, to prostě jako za mě k tomu letu 100% patří.
1: No, já jsem zvědavej, no, co a?
0: No, ono s tou trávou to není úplně tak jako, že by voněla.
1: Je to tak, tráva to má následovným způsobem, když jí začnete sekat, tak ona si začne myslet, že se jí snaží sežrat nějaký bíložravec. A v ten moment začne do prostoru vydávat nějaký látky, jakýsi enzymy, kterýma vlastně křičí o pomoc.
0: Enzymy?
1: Ano.
0: To je zajímavý. Takže to není vůně prostě.
1: Ano, je to vůně, my to cítíme jako tu krásně čerstvě posečenou trávu, ale je to vlastně píseň jménem Help.
0: A odrazuje to jako ty bíložravce aspoň?
1: Předpokládám, že ne.
0: Úplně zbytečný.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
5: je fajn. Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
7: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
6: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
7: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
6: Maitreya. Inspirace srdcem.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
11: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
12: To je gól, pánové! Užijte si fotbalové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U.n.cz.
13: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
14: Mira.
13: Rybičky. Hrady.cz. 24. a 25. července. Vodní hrad Švinov.
14: Mikové.
13: Harley.
14: Xindl X.
13: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
15: Hlavní partneři. Penny a pojišťovna Kooperativa.
13: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
16: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
17: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat. Kostele Losina.
12: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě, hlavně se tam dobře vyspěte. Postele Losiná vám přejí krásné léto plné odpočinku a zdravého spánku. Postele Losiná.
14: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitrádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
9: Hitradio FM+.
18: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Činasky a první signální, ladíte Divoký západ, Hit Rádia FM+. Zprávy v 17 hodin, tak ty chystá Bára Purkartová a vezme nás na koupačku. Schválně, jakou barvu mají hracholusky? Jaký odstín zelené, jsem chtěl říct.
1: Prosím tě, Bára řekne, že to na hracholuskách vůbec není tak špatný, jak by to lidi mohli očekávat. Mimochodem, já vím, že nás tam poslouchají třeba v kempu Keramika a tak, jo, takže musíme být na ně hodný. Zdravíme na hrachy.
0: Počkej, ale tak když je to od slova hrách, tak to musí být zelený. To přeci dává smysl. Ne.
1: A rakolusky by měly být černý podle raků, jo?
0: Ty znáš nějaký rakolusky?
1: No jasně, na Berounce.
0: Jo, No tak vidíš. Tak ty by měl být červený.
1: Jsi něco naučil tady v práci, viď?
0: No to já neznám.
1: Jestli i vy se chcete dozvědět něco nového, buďte dál s náma. Zprávy s Bárou, už za chvilku.
0: Teď Harry Styles a taky David Guetta, tady Swims, už za chvíli.

0: Celkem sehraná parta David Guetta, tedy Swims, Tones and I. Tady je divoký západ Hit Radio FM+.
1: A tady je nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dálnice D5 teď hlásí nepojízdné vozidlo. Překáží na kilometru 48 ve směru od Prahy do Plzně, tak si tam dávejte pozor. Stejně tak i na trase Praha Karlovy Vary. U Andělské hory je předmět na vozovce. A nehoda se stále řeší na Sokolovsku. Opatrně na trase Jindřichovice Dolní Nivy, kde se srazily dva osobáky. Silnice je tam teď průjezdná pouze Kyvadlově. Vaše další aktuální info z dopravy dál pište k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Bezpečně do cíle s AutoCB. AutoCB, Škoda, Renault, Dacia. AutoCB v Plzni na Nepomucké.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
4: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
3: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
4: Když repráky, tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Jak zní Bavorsko? Přijeďte do Frajungu a zažijte hudbu všemi smysly. Bavorská zemská výstava nabídne multimediální cestu od tradičních tónů až po současné hudební styly, interaktivní zážitky i prostor vytvořit si vlastní rytmus. 25. a 26. července patří program Plzeňskému kraji. Čeká vás český folklor, tradiční řemesla i regionální speciality. Hudba nezná hranice, zažijte ji ve Frajungu. Víkendový program Music über die Grenze je financován z programu přeshraniční spolupráce Interreg Bavorsko-Česko 2021 až 2027 z fondu malých projektů.
8: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
9: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
1: Bylo 17 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. V Plzni přibylo dalších 50 nových sdílených elektrokol. Služba ve městě funguje od března a je o ně obrovský zájem. Systém denně eviduje přes 3000 výpůjček. Aktuálně je ve městě 350 elektrokol. Dalších 50 přibyde do konce prázdnin. Kvalita vody na některých koupalištích v regionu už je horší. Jde třeba o rybník Babylon u Domažlic. Jak jsou na tom Hracholusky, to ví hydrobiolog Jindřich Duras.
10: Nádrž Hracholusky, tam při hrázi je průhlednost kolem 3 metrů, což je velmi dobré z pohledu koupání. Sinice sice nějaké už ve vodě jsou, ale jsou hluboko pod hranicí, která by nás měla znepokojovat.
1: No a třeba na koupališti v Plané na Tachovsku byla voda z kraje prázdnin ke koupání nevhodná a teď je prý mnohem lepší. Letošní světový šampionát ve fotbale vyhraje Španělsko. Podle bookmakerů jsou proti Argentině jasným favoritem. Sázející pak dávají šanci oběma týmům. Sázky jsou vyrovnané. Třetí by prý měli skončit Francouzi.
11: Tvoje rádio, tvůj klub. Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia a získej přístup k soutěžím i bonusovému obsahu. Registrace běží na webu hitradio.cz.
1: Oblačno nebo zataženo, postupně i polojasno. Tak vypadá předpověď na sobotu pro celý západ Čech. Ráno a dopoledne budou častější přehánky. Teploty se budou zítra pohybovat mezi 23 a 26 stupni. Teď už pokračuje páteční divoký západ.
12: Jsem slyšel, že dneska má foukat silný vítr, nevíš o tom něco?
1: Přijdou bouřky a bude to strašně foukat.
9: Hit Radio FM+.
0: Tady je divoký západ Hit Radio FM+. Krásný pátek přejeme.
12: Jay-Z, Alicia Keys a taky Imagine Dragons právě teď. Hit Radio.

0: Alicia Keys a Jay-Z, legendární Empire State of Mind. Tady je divoký západ Hitrádia FM+.
1: My tady dneska řešíme vůně a taky čich. A s čichem se spojí spousta zajímavých věcí. Je to vlastně nejstarší smysl, který my jako lidi na planetě Zemi máme. Zvláštní, viď? Ale jako vlastně první věc, kterou jsme měli ze všech smyslů, byl právě čich.
2: Počkej, jako že jsme byli slepí, ale už jsme cítili? A hluchý?
1: No jasně, a i dneska, když se ti prostě narodí mimčo, jo, no. Tak ono nevidí moc dobře.
2: Ale cítí.
1: Ale cítí dost, dost, kamaráde. Proto je možná moc, jako mnohem důležitější, zvláště takhle v létě, ne to, jak vypadáte, ale jak voníte.
2: No, možná někdo od ten čich přijde. Antra Exa Golden, to pro vás chystáme právě teď za chvíličku, taky One Republic a Sunshine. Krásný pátek všem.

0: One Republic a Sunshine. Ladíte Divoký západ, který vás teď vezme na dětské hřiště. To byste nečekali, co?
1: No, já od té doby, co mám malé děti, tak na nich trávím opravdu velký kus svého volného času. A musím říct, že neexistuje nic trapnějšího, než je hřiště s malou skluzavkou.
0: Nuda.
1: To je nuda. A navíc ty jako rodič máš zodpovědnost za to přivést domů děti sice jako zdraví, ale úplně vyšťavený a unavený. A právě z tohohle důvodu byste měli zamířit do Rokycan, protože v Husových sadech tam otevřeli nové dětské hřiště a dominantou tohohle dětského hřiště je taková ta obrovská, dlouhá, široká, nerezová skluzavka.
0: Nerezová? Tak v tom případě vyražte opravdu ještě dneska, protože zítra už by tam nemusela být.
1: Nerezová a dobře přišroubovaná skluzavka.
0: Málo. Málo.
1: Kdybyste chtěli ještě nějaký další tipy na to, kam vyrazit.
0: Tam jsou kde.
1: Ne, Jakube.
0: Udělat sobotní sběrkovů.
1: Poslouchejte Hit Radio FM+, skvělý akce si dáme asi tak za 20 minut.
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hubičku. CZ.
4: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
5: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
6: Sudovi šrot, Republice ocel.
7: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
8: Max útočí na regál.
9: Barča skvěle trefila nákupní koš.
8: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
9: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
11: No včera bylo pozdě.
12: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
13: Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice.
14: Buďte u toho 25. a 26. července v Plzni.
13: Přijedou nejvýraznější hvězdy české atletiky.
14: Štefela,
13: Lourdes Manuel,
14: Vadlej,
13: Švábíková a další.
14: Zažijte napínavou sportovní atmosféru špičkové atletiky.
13: Domácí plzeňští atleti budou navíc obhajovat 12 medailí pro Plzeň.
14: 25. a 26. července na atletickém stadionu města Plzně.
13: Lístky a program na ticketportal.cz.
15: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst let.
16: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. Multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
17: Přijel mě sem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že je z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Musím výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na e-pohledávky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
18: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.

0: 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu FM+.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před

Divoký západ jede s váma, Rehab Ina a Sesh, no a před náma taky Taylor Swift. Potom si dáme song na přání 720 870 237. Napište, co vám při pátku můžeme

0: poslední pracovní den tohoto týdne, no a před náma taky poslední song podle vás. Tady je páteční divoký západ Hit Rádia FM+.
1: Napsala nám Lída: ahoj kluci, právě jedu z práce, celý den vošklivě a najednou, teď když mám konečně padla, tak začne svítit. Takhle začíná víkend, teď už jenom nějakou tu hitovku, ale na to mám vás, takže prosím, zahrajte něco, co se k tomu sluníčku hodí, díky Lída.
0: Jak na to mám vás, tak my jsme to tady přehodili na ně, jako na posluchače, jakože se nám nechce v pátek pracovat a oni nám to pinkají zpátky. To je super. To je takový, přesně ta přesmička, sám si vlez do misky.
1: Ale my samozřejmě na ty songy a na to sluníčko, my jsme experti a tak jsme vybrali jednu starou, ale osvědčenou klasiku.

0: Minelli a Ram Pam Pam, parádní odpoledne všem. Eltona Johna si dáme ještě do celý a k tomu taky tipy na víkend. Kam
1: vyrazit? Ve studiu dneska odstartovala velká sláva. Je to Pouť, ta trvá až do neděle a dneska ve 22 hodin tam zahraje třeba skupina Krucipisk a po nich Hentai Corporation. Jestli to máte blízko, ale do Plzně, tak tam můžete vyrazit na nádvoří plzeňského Prazdroje. Právě tam se od pátka až do neděle vystavují americký káry, konkrétně nádherný a nabušený korvety. A ty budou dělat taky spanělou projížďku.
0: Já vás pozvu zítra od 12 hodin na kolonádu v Mariánských Lázních, protože tam proběhne Craft Beer Fest. Nejenom, že se bude hrát, ale můžete se taky dozvědět o tom, jak se vyrábí řemeslný pivo, můžete ho dokonce i ochutnat, no a v rámci toho bude i Food Fest a muzika. A jestli máte děti, tak vyražte do Sousu na Chebsku, protože tam jezdí parní důlní lokomotiva Kateřina a vozí všechny okolo. Krásný.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
4: Cesta na zákaznické centrum. To už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoliv a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskákarta.cz a cestuj chytře, ne zbytečně.
5: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
6: Mirá,
5: Rybičky, Hrady.cz. 24. a 25. července Vodní hrad Švina.
6: Migové,
5: Harley,
6: Single X,
5: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
7: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
8: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
9: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
10: Ekokom. Přijďte do kina na filmovou událost roku. Přijďte na Odysseu režiséra Christophera Nolana.
11: I think his king is coming back.
10: Jeden z nejslavnějších příběhů naší civilizace ožívá v nezapomenutelném filmu.
12: No one could stand between Nightmare and home.
10: Matt Damon jako Odysseus a řada dalších hvězd ve vašem Cinestaru zazáří už 16. července.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dní plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
15: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal nad miliardu. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Hit Radio FM+.
19: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Tady je divoký západ, BB Rexa a Faithless, před náma taky Šabuzy a předtím ještě souhrn toho, o čem jsme dneska mluvili.
1: Ano, dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme společně s vámi řešili, jak voní léto a po čem voní prázdniny. Několik z vás nám napsalo, že to je takový ten pocit, kdy ve vzduchu cítíte vodu hned po bouřce. Ono to ale není vůbec žádná voda. Jedná se totiž o malé mikroorganismy a mikroby, které žijou v půdě a také na zemi a ty se vlivem toho, že začne pršet, rozvíří, dostanou se do vzduchu a ta příjemná vůně, kterou cítíme, je vlastně nějaký mikrob v našem nose.
0: Jak rádi ještě vylezete ven s rouškou. No a taky jsme řešili pohonné hmoty. V katedrále svatého Bartoloměje se totiž našla dobová schránka z roku 1991 a byl tam ceník pohonných hmot. Tehdy stál litr benzínu a nafty 18 až 19 korun.
1: To dobrý, ne?
0: No není. V porovnání třeba s chlebem, který stál 7, je to docela jako dost, si myslím.
1: A dá se to přepočítat na současné ceny?
0: Ano, dá. Dnes podle těchto cen by vyšel litr benzínu na 115 korun. Takže až vám to v pondělí zdraží, ne že budete nadávat. A berte plnou a buďte ještě rádi.
1: Takový to bylo dneska. Divoký západ se s váma loučí. Díky, že jste s náma byli od pondělí až do pátka a těšíme se po víkendu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Řidiči opatrně na Karlovarsku. Na hlavním tahu u Božího daru je na vozovce rozlitý olej. Projíždějte tudy se sníženou rychlostí. Může to tam klouzat. Další info z dopravy pište k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Bezpečně do cíle s Auto.cb. Auto.cb, Škoda, Renault, Dacia. Auto.cb v Plzni na Nepomucké.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Monpery není jen plena, je to péče o dítě. Ekologicky šetrné prémiové pleny a obrousky pro děti inspirované maminkami. Monpery.cz.
8: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, hezký podvečer. Pozor na další podvodné SMSky a e-maily, varuje před nimi Všeobecná zdravotní pojišťovna. Podvodníci vyzývají klienty VZP i ostatních pojišťoven k aktualizaci informací o zdravotním průkazu. Chtějí ale jen získat přístup k bankovním účtům. Ministerstvo financí dnes naposledy stanovilo maximální povolené ceny paliv. Cenové stropy o víkendu opět o desítky haléřů vzrostou. Od pondělí se pak ceny benzínu a nafty budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Dle analytiků proto lze očekávat další růst cen, zejména u nafty. Ústečtí celníci zadrželi dva lidi, kteří podle nich obchodovali s drogami. Našli u nich skoro 10 kilogramů drog, včetně heroinu a kokainu. Zajistili taky více než milion korun v hotovosti. Sečení luk každoročně ohrožuje tisíce mláďat volně žijících zvířat. Proto je dobrovolníci po celé republice i letos pomáhali myslivcům a zemědělcům zachraňovat. Pokračuje vedoucí projektu Stop sečení srnčat Pavla Benetová.
10: Zatím nejsou známa čísla a statistiky za všechny spolky, nicméně za naši lokální skupinu působící v jižních Čechách už máme jasno. Letos jsme zmonitorovali, vynesli nebo vyhnali na 1500 srnčat a dančat.
9: Kromě toho i desítky zajíčků a také označili mnoho hnízd, ať už drobné pernaté zvěře nebo hnízd pěvců.
11: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
9: Zítra má nad Českem převažovat oblačná obloha, přechodně místy čekáme přehánky nebo bouřky, zejména na horách. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihovýchodě Moravy až 30.
0: Krásný dobrý večer, 2:18 s vámi Leona. A taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak jedeme, nezastavujeme, krásný večer, nohy nahoru. Je víkend před námi a taky Eros Ramazzotti, Piju Bella Cosa právě teď.

Richard Miller, Hit Radio s vámi, 6:15, aktuální čas, Nina Ricci, my pokračujeme dál, 80, 90, milénium, tak co, jak se máte, doufám, že se máte krásně, je páteček, víkend, volno, s vámi Leona, tak vlastně my dneska spolu budeme usínat a zítra v 7 hodin ráno tady na značkách spolu budeme vstávat, tak doufám, že ten pracovní týden vám utekl, že teď už jenom odpočinek a my vám k tomu budeme hrát, co takhle skvělá pecka z 90. Eiffel 65.

WG, I will die, I will leave, blah, blah, blah. Eiffel 65. Hezký dobrý večer, 7:45. Posloucháte Hit Radio, jedeme dál, nejlepší hity 80. 90. milénium. Za chviličku. Shakespeare Sisters, Roxette a nebo typicky letní líbající song. Co tohle?

0: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Prosecco přesně v italském stylu?
2: To je Mionetto.
1: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
2: Mionetto.
1: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
2: Mionetto.
1: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
2: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
5: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: For camping. Venku je nám krásně.
10: Tady chci bydlet.
9: Venku?
10: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
9: A kde bude ložnice?
10: Na louce pod hvězdami.
9: To je ale velká ložnice.
10: Největší na světě.
9: No jo. A co koupelna?
10: No, v potoce.
9: A sousedi?
10: Už se hlásí.
9: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
10: Jo, tady nám je krásně.
9: For camping. Venku je nám krásně.
11: Porsche Plzeň.
12: Psst, už víš, co mají v Porscheti?
13: V jakým Porscheti?
14: No přece v Porsche Plzeň.
13: Tak to mě zajímá, povídej.
14: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
13: No a?
14: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
13: Takže takovej skladovej výprodej.
14: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
13: Teď se fakt vyplatí přijet.
11: Porsche Plzeň.
15: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
16: Mirá.
15: Rybičky. Hrady CZ. 24. a 25. července. Vodní hrad Švinov.
16: Mikové.
15: Harley.
16: Xindl X.
15: Tomáš Klus.
16: Jdeme na Hrady.
15: 24. a 25. července na Hradě Švihov za podpory Hitrádia FM+.
17: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
15: Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
17: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
18: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

0: Color Song.
1: Hezký dobrý večer, posloucháte Hit Radio, s vámi Lea. Pokračujeme dál, chodí mi tu spousty zpráv, že nás rádi posloucháte, že se vám líbí náš playlist, že máte rádi Hit Radio Classic, to nás neskutečně těší. Tak za chviličku jde na skop, ale teď už tahle pecka. One

0: 80. let, Reda Scott, Hold Up. Hit Radio Classic s vámi taky, Lea, hezký večer. Před chvilkou tady v našem vysílacím studiu v Praze, v centru, byla obrovitánská bouřka a prásklo to tady takovým stylem, že jsem se strašně lekla. Dokonce přilítl i kolega z Hitrádia 90. Říká, Leonko, slyšela, to mě normálně buší srdce, a aby toho nebylo málo, tak i kolega z vedlejšího studia z Rock Rádia. Takže my všichni sídlíme v jednom baráku, jsme jedna velká společnost, máme dceřiné a bratrská rádia, tak jsme se tady tak lekli. Pane Bože, dávejme na sebe pozor, protože já jsem se asi v životě takhle blesku a té rány nikdy nelekla. Každopádně pokračujeme dál, protože nám tady chodí i spousty zpráv, třeba od Adama. Ahoj Leonko, já mám taky rád Hit Radio Classic a moc se mi to líbí. Poslouchám to každý den pondělí, pátek od 18 do 21 hodin a moc se mi to líbí. Posluchač Adam. Stejně tak napsala i Lenka, Péťa, taky Aneta. Díky moc za vaše zprávy. Tak za chviličku Modern Talking nebo M People, taky Monkey Business a nebo Texas.
1: Denně s námi jezdíte nahoru a dolů. Naše logo vidíte. Rozjedem to spolu. Když ve vašem výtahu vidíte logo Sovy výtahy, můžete si být jistí, že je v dobrých rukou. Pokud potřebujete kvalitní servis a výtah bez havarijních poruch, jsme správná volba. Sovy výtahy. Nejen nahoru a dolů.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Franto, co jsi to zaskoupil?
2: Zavařovací hrnec.
1: A co budeš dělat?
2: V létě okurky, v zimě svařák.
3: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. domo.elektro.cz.
4: To je gol, pánové! Užijte si fotbalové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U.N.CZ.
5: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
6: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
7: Sudovi šrot, republice ocel. Pozor! Václav Suda, kovový šrot. Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
8: Minutka po 19. Ještě 2 hodinky, 80, 90, Millennium. Criss Cross a Jump. Tak volume doprava a jdeme řádně.

for Fears a Shout. Právě teď doznívají z éteru Hit Rádia. 19 hodin, 9 minutek k tomu. Posloucháte Hit Rádio Klasik. A hezký večer vám přeje Leona. My teď zabrouzdáme do legendárních 90. let, protože tam je pecka, kterou já si konkrétně pamatuju, když jsem ještě jako malá chodívala na diskotance. Tak my jsme na tuhle píseň měli takovou tu taneční choreografii, sestavu. Normálně jako bych se vrátila zpět do svých 12-13 let. Co říkáte tomuhle?

pokračujeme dál, protože před námi je Až jednou Šalom, nebo taky Robbie Williams a hlavně jedna z nejkrásnějších písní, kterou jsem si dovolila sama i zpívat, protože hraju v divadle Hibernia v Praze v Celine Dion Show. Kdybyste chtěli mrknout, mrkněte na stránky Hibernie, hrajeme zase v říjnu další představení. Hejte Celine Dion a dostala jsem píseň The Power of Love, která je ale v originále od Jennifer Rush a tu si právě dáme za moment. Jedna z nejsilnějších písní o lásce. You are my man. The power of love. Tak si počkejte, nikam neodcházejte a společně se zasníme nad nějakou velkou láskou, anebo třeba někdo lásku prožíváte a to je na světě to nejkrásnější. Prostě láska je krásná, i když umí bolet, tak umí být i nádherná. Tak za chviličku. The power of love.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
2: Ekokom. Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
9: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
10: Jak zní Bavorsko? Přijeďte do Frajungu a zažijte hudbu všemi smysly. Bavorská zemská výstava nabídne multimediální cestu od tradičních tónů až po současné hudební styly, interaktivní zážitky i prostor vytvořit si vlastní rytmus. 25. a 26. července patří program Plzeňskému kraji. Čeká vás český folklor, tradiční řemesla i regionální speciality. Hudba nezná hranice. Zažijte ji ve Frajungu. Víkendový program Music über die Grenze je financován z programu přeshraniční spolupráce Interreg Bavorsko-Česko 2021 až 2027 z fondu malých projektů.
11: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Králově Dvoře u Berouna za 11 990 000 korun, rodinný dům v obci Sopotnice u Ústí nad Orlicí za 3 200 000, pozemek k bydlení v Krásné hoře nad Vltavou za 2 400 000, byt 4KK v Chebu za 6 890 000 a byt 3+1 v Plzni na Východním předměstí za 5 742 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
12: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
13: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
12: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
13: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
12: Maitreya. Inspirace srdcem.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Petr Vuk. Šalom, až jednou vzpomínáme na něj, jeho kapelu i solovou dráhu, milujeme a milovali jsme. Jsme Hit Radio Classic, hrajeme 80ky, 90ky. Pokračujeme dál až po milénium, protože před námi jsou další skvělé hity až do 21. hodiny. Budeme hrát podle vás. Přišel mi tady dotaz od Petra. Ahoj Leonko, prosím tě, mohl bych se podívat na tebe, jak vypadáš? Máš sympatický hlas, moc rád tě poslouchám, jsi vždycky taková pozitivní, mám tě v rádiu moc rád, to je hezký. A jestli se na mě můžeš podívat, tak myslím si, že v dnešní době sociálních sítích tam nějakou fotku najdeš, tak se mrkni třeba na můj Instagram Lea Giongiosi. Dokonce mám pro vás i takový překvapení, že vy víte, že celý týden jsme v Rychlé pětce soutěžili o balíček Denatury, což je teda především hlavně pro dámy, tak já vám můžu slíbit, že zítra ještě někomu z vás něco rozdáme a taky i na mém Instagramu jeden balíček čeká na někoho z vás nebo pro vaši drahou polovičku, pánové. Tak kdybyste se chtěli mrknout, tak Lea Giongiosi, zítra to tam hodím. No a teď už si dáme jednu z mých nejoblíbenějších dívčích kapel, girl bandu 90. let. Nevím, jestli se holky ještě někdy vrátěj. Beyoncé, Kelly a teď jsem zapomněl. Jo, a Michelle je ta třetí. Destiny's Child. Survivor. Právě teď. Z éteru Hit Rádia. Hezký dobrý večer. Taky bude Boyzone, Nazareti a skupina Erotic. Tak buďte s námi.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A podestýlková vejce 20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hobičku. CZ.
4: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, letce u Plzně. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
5: Hi, it's me, Rita Ora.
6: I'm Macklemore.
7: I'm Dua Lipa.
8: Hit Radio FM+.
9: Zlepši si náladu.

Pátek večer, Hit Radio Classic stále s vámi a před námi je skvělá věc. Dokonce je to i taková gospelová věc, protože o mě je známo, že já se v Čechách věnuju gospelovému zpěvu, hudbě. Tak co takhle? Shekels, Praise You, Mary Mary, jedna z nejznámějších pecek, taneční, houpavá, R&B, soulová a přitom je to gospel, tak to si dáme právě teď ode mě pro vás. Tak volme doprava.

0: Hit Radio Klasik, jedeme, nezastavujeme pátek večer a já tady pro vás mám jednu hudební legendu. Nejenom to, že vám hrajeme nejlepší 90, 80 až po milénium, ale já vám za chviličku zahraju jednu z nejznámějších písní, kde je i nejznámější taneček. Los Del Rio, Macarena rozhodně v našem playlistu nesmí chybět, taky Pet Shop Boys, ale společně zavzpomínáme na zpěvačku, která nás bohužel 8. července opustila ve věku 75 let a to je legendární Bonnie Tyler, tak si na to počkejte.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky CZ.
1: Hit Radio.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Legendární Macarena, kdo by neznal? Trsli jste si? Dejte klidně vědět na 777-937-777. My teď zabrouzdáme do českého rybníčku, protože před námi jsou hvězdy. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Kdo pak to asi zpívá? Kdo se sem teď podívá? Hvězdy se mění, Jan Kalousek. Jdeme na to.

0: je neúprosný a já se s vámi pro dnešní večer musím bohužel rozloučit. Takže spolu budeme spinkat, ne teda jako doslova, jo, chápeme, že? Já vám prostě teď z éteru Hit Rádia popřeju krásnou dobrou noc, pokud možno. Udělejte si krásný večer, běžte někam za písničkou, na vínečko, anebo jen tak doma odpočívejte. Já třeba konkrétně si pustím Netflix, na něco se mrknu, protože ráno v 7 hodin tady chci být s vámi. Takže zítra s námi vstávejte, budeme strašně rádi, protože máme pro vás spousty hudebních překvapení, taky dárečku a hlavně dobré nálady a pozitivní energie. Mějte se báječně, dobrou noc a zítra. Ahoj!
1: Hit Radio FM+.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
6: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
1: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
1: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hit Radio FM Plus.
1: Franto, v sobotu zajedem pro tu ledničku.
2: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
1: Fakt?
3: Lednice a mrazáky na domo-elektro.cz.

0: Léto nečeká, tak proč čekat na nové auto? V Autocentru Šmucler jede právě teď výprodej skladových vozů. Vyberte si z 11 značek, rodinné SUV, auto do města nebo elektromobil. Vozy skladem pořídíte u Šmuclera už od necelých 400 tisíc korun. Třeba Hyundai Santa Fe se slevou až 335 tisíc korun. A to se vyplatí. Léto v Lesku s novým autem, protože vaše cesta začíná u nás. Šmucler.cz.
1: Cesta na zákaznické centrum, to už je minulostí. Stáhni si zdarma mobilní aplikaci Virtuální plzeňská karta a předplatné i jízdenky si koupíš kdykoliv a odkudkoliv. V apce tě čeká i řada dalších skvělých funkcí, třeba online žádost o slevu z jízdného. Pokud máš raději plastovou kartu, tak využij e-shop plzeňské karty. Na pár kliknutí si tam kartu vyřídíš i dobiješ. Mrkni na plzeňskákarta.cz a cestuj chytře, nezbytečně.
2: Porsche Plzeň.
3: Už víš, co mají v Porscheti?
2: V jakým Porscheti?
4: No přece v Porsche Plzeň.
2: Tak to mě zajímá, povídej.
4: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
2: No a?
4: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
2: Takže takovej skladovej výprodej.
4: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
2: Teď se fakt vyplatí přijet. Porsche Plzeň.
5: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
7: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 tisíc korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň, autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.

0: víš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio FM+.

0: into dust. All that I adore.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Aby tě život bavil, musíš spát, odpočívat nebo se milovat.
3: Kostelevo syna.
4: Ať trávíte dovolenou kdekoliv na světě, hlavně se tam dobře vyspěte. Postele Losiná vám přejí krásné léto plné odpočinku a zdravého spánku.
3: Kostelevo syna.

0: víš, co mají v Porscheti?
1: V jakým Porscheti?
2: No přece v Porsche Plzeň.
1: Tak to mě zajímá, povídej.
2: Volkswagen Tiguan, Taygo, Golf, Polo, Passat, Tayron.
1: No a?
2: No moment, teď jsou všechny skladové vozy Volkswagen ihned k odběru a za pár kaček.
1: Takže takovej skladovej výprodej.
2: Přesně, zastavte se v Porsche Plzeň.
3: Teď se fakt vyplatí přijet. Porsche Plzeň.
4: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Přemýšlíte o novém voze? Právě teď je ten správný čas. V Aspektě probíhá akční léto s bonusem až 90 000 korun a balíčkem příslušenství zdarma na nové vozy Hyundai. Ať už hledáte spolehlivého parťáka pro každodenní cesty nebo komfortní auto pro celou rodinu, u nás si vyberete. Pospěšte si, nabídka platí do konce srpna a pouze v Aspektě. Aspekta Plzeň. Autorizovaný prodej a servis vozů Hyundai v Plzni.
6: Hit Radio.

Without you. Hit Radio FM Plus.